0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít

0: někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 24. září. Jak Fénix z popela vyrostla z trosek budova, která patří k těm největším hudebním stánkům ve svém okolí. Trvalo jí to ale 18 let, než v ní utichl ruch ulic a rozezněly se tóny. Kam se s dnešním ranním vysíláním vypravíme, uslyšíte už je za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Dozněla předehra k hudebně dramatickému dílu Candid Leonarda Bernsteina. Hrál nám soubor Los Angeles Philharmonic Orchestra pod vedením autora hudby Leonarda Bernsteina. 7 hodin 5 minut, máme 24. září roku 2026 a my si dnes připomeneme jednu velkou událost v Berlíně v roce 1961, kdy byla slavnostně otevřena nová budova Deutsche Oper Berlin. Veliká budova, která pojala opravdu velké množství diváků, a bylo to znovu zrození hudby ve zničeném městě, respektive v jedné z jeho částí. Ale to až za chvíli. Teď si užijeme hru vynikajícího klarinetisty Marka Švejkara a skvělé klavíristky Lenky Korecké. Zahrají nám čtvrtou část sonáty S-dur pro klarinet a klavír Camille Saint-Saëns.

Slyšeli jsme čtvrtou část sonáty z duo pro klarinet a klavír Camille Saint-Saëns. Hrál nám Marek Švejkar na klarinet, Lenka Kurecká na klavír. Je 7 hodin 11 minut, před námi je téměř celý den, tedy čtvrtek 24. září a čeká nás také počasí. Pokud vyjdeme ven, tak se dobře obléknout, protože dnes nás nečekají odpoledne příliš vysoké teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A mělo by být zataženo až oblačno, během dne se přechodně objeví proměnlivá oblačnost a vyskytne se déšť nebo přeháňky.

Slyšeli jsme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Tentokrát to byla druhá část Braniborského koncertu číslo 1 F dur. Hrála nám muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla. Dohrála ve 7:45. Za chvíli od Joaquína Rodríga koncert z Aranjuez v aranžmá pro čembalo a orchestr. Třetí část tohoto díla Joaquína Rodríga nám zahraje Vojtěch Spurný a jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice pod taktovkou Marka Šedivého. Předtím ale ještě informace o jedné dopravní nehodě, která vám zkomplikuje výjezd z Prahy. Na Chodově na Brněnské došlo k nehodě.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy, too comfortable to take off.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Byla to první věta symfonie číslo 1 S dur v podání souboru The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Máme 7 hodin 29 minut a 24. září, čtvrtek. Právě dnes si můžeme připomenout 65 let od slavnostního otevření nové budovy německé opery v Berlíně. Stalo se tak v roce 1961 právě 24. září. A to na místě, kde stála i původní budova z roku 1912. Ta byla vybudována v neoklasicistním stylu. Během druhé světové války už v roce 1943 byla ale nevratně poničena spojeneckým náletem a navíc jen o pár měsíců později, 1. září roku 1944, vstoupil v platnost všeobecný zákaz vstupu do divadel. Takže i kdyby zůstala tato budova stát, tak by stejně neměla diváky. Nicméně po poničení této budovy a po osvobození Německa od fašismu, tak soubor se dal dohromady a hrál v jiném prostoru už v roce 1945, ale nové budovy se dočkal právě až v roce 1961.

Slyšeli jsme píseň Když mě stará matka z cigánských melodií Antonína Dvořáka v úpravě pro orchestr. A tím orchestrem, který nám hrál, byla Prague Philharmonia pod vedením Somi Diniese. A na trubku solo zahrál Gábor Boldocky. Máme 7 hodin 33 minut 24. září a připomínáme si znovu otevření německé opery v Berlíně, tedy respektive jedné z budov toho kolosu operního v hlavním městě Německa. Je to budova, která byla znovu vybudována v oblasti Charlottenburg, kde kdysi stála před válkou, před druhou světovou válkou pěkná výstavní neoklasicistní budova, vybudována v roce 1912. Ta nová budova se stavěla zhruba 4 roky od roku 1957 podle modernistického návrhu architekta Fritze Bornemana. Je to styl, který ovládl Německo po druhé světové válce. Sám Fritz Bornemann pracoval ve staré budově této opery ještě před válkou v interiérovém oddělení. Později se zapsal do dějin Berlína právě jako jeden z architektů, který vtiskl tvář nové éře Berlína. Budova patří jako jedna z operních těm největším v Německu, dokonce je druhá největší operní budova hned po Mnichovské opeře.

0: Dozněl Valčík z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Hrál nám orchestr New Philharmonic Orchestra London pod taktovkou Lawrence Ziegla. Je 7 hodin 39 minut a jak už jste slyšeli, dnes si připomínáme znovu otevření jedné z německých operních scén, a to v Berlíně, německé opery, a to v části Charlottenburg v Berlíně. Možná víte, že právě tato část patřila k těm částem Berlína, které se označovaly během rozdělení Německa jako západní Berlín. A právě tato část hlavní německé metropole bohužel neměla žádnou operní scénu. Známá opera, státní opera Unter den Linden pod Lipami zůstala totiž ve východní části Berlína. A tak západní Berlín dlouho čekal na svoji operní scénu a dočkal se právě v roce 1961. A protože to mělo být reprezentativní sídlo opery, také byla veliká tato budova a vejde se do ní i dnes přes 1800 diváků. Navíc tato opera byla slavnostně otevřena 24. září a navíc byla připomínána tím, že mnozí skladatelé moderní hudby pro ni přímo pro tento operní stánek skládali hudbu. Ovšem v myslích milovníků opery zůstala především jedna opera, kterou se právě 24. září roku 1961 nová operní budova v Berlíně otevírala a byla to opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Nám ji nyní připomene Paolo Bordoña árií Madamina il Catalogo e questo. Hrát bude Filharmonika Arturo Toscanini pod taktovkou Francesca Lancilota.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
2: Madamina, il catalogo è questo.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

Ludovít Kanta nám dohrál solo ve druhé části koncertu pro violončelo a orchestr B-dur Luigi Boccheriniho. Hrála i kapela Istropolitana pod vedením Petera Breinera. A ještě 5 minut do 8 hodiny naplní hudba, tentokrát hudba Henryho Purcella. I když trochu upravená, uslyšíme árii z narozeninové ódy pro královnu Marii v podání souboru L'Arpeggiata a hlavně pěvkyně Raquel Anduezzi.

0: Slyšeli jsme improvizaci na hudbu Henryho Purcella, zněla nám v uších upravená árie z narozeninové ódy pro královnu Marii, tohoto vynikajícího barokního anglického skladatele. Zpívala nám Raquel Anduetza a hrála skupina L'Arpeggiata pod vedením umělecké vedoucí Kristiny Pluhar. Za chvíli další pěkná melodie a velmi známá, budou to Pilky, tanec číslo 6 z lažských tanců Leoše Janáčka. Uslyšíme, jak je nahrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Petra Altrichtra. Předtím jsou tu pro vás ale zprávy v 8.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé České republice. Zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Projekt je součástí kampaně Aktivní září, která letos přišla s novou online mapou. Lidé v ní najdou všechny zapojené sokolské jednoty. Akce je zároveň spojena s Evropským týdnem sportu a tato tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ropa, benzin ani diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější. Včera to během všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. 5 zemí, včetně Česka a Slovenska, také v deklaraci vyzvalo Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce proti Ukrajině. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa, velkou sekci filmů, které změnily svět, i retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky Trinh T. Minha. Inspirační fórum přiveze do Jihlavy britského archeologa Davida Vengrova nebo iránsko-australskou architektu Samaneh Muafiovou. Jubilejní 30. ročník festivalu se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Dnes bude nad Českou republikou oblačno, až je zataženo přes den, přechodně očekáváme proměnlivou oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněly Pilky, tanec číslo 6 z lažských tanců Leoše Janáčka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. Dohrál 5:05. A navazovat bude další pěkná skladba, tentokrát od Josefa Haydna. Druhá část koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Solo bude mít Leif Uwe Andsnes a doprovázet bude norský komorní orchestr pod vedením přímo solisty. Ještě předtím je tu ale dopravní servis, především dopravní nehody, které komplikují provoz v Praze. Teď uslyšíte respektive informace o nich. Jedna se stala na příjezdu do Prahy, po D1 na Chodově na Brněnské ulici ve směru právě do centra. Tam buďte opatrní. Další nehoda ovlivňuje provoz na pražském okruhu na 10. kilometru ve směru k Ruzyni, k D7. Nehoda je hlášena také z jižní spojky a také na Barandovském mostě. Tam je neprůjezdný střední jízdní pruh.

0: To zněla hudba Josefa Haydna, my slyšeli solo Leifa Uwe Antznessa v druhé části koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Doprovázejícím orchestrem byl norský komorní orchestr. A my za 2 minuty budeme mít 8:45. A to už také bude znít svižná hudba Daria Mioda. Uslyšíme Brazilejru, třetí část jeho orchestrální svity Skaramuš. Hrát nám bude na saxofon solo Johannes Ernst a doprovázet symfonický orchestr Berlínského rozhlasu pod vedením Vladimíra Jurovského.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla známá brazilejera, třetí část Scaramouche Daria Mioda se soulem Johannesa Ernsta. Slyšeli jsme i hráče symfonického orchestru Berlínského rozhlasu pod vedením Vladimíra Jurovského. Nyní se ovšem zaposloucháme do tenoru Jonase Kaufmana. Uslyšíme árii z opery Bohéma Giacoma Pucciniho. Hrát bude Prague Philharmonic Orchestra pod taktovkou Marka Armiliata.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.

0: Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ladíte Klasik Praha.

Doznělo finále, čtvrtá věta symfonie S. dur Antonia Rossettiho. My se zaposlouchali do toho, jak ji nahrál Litevský komorní orchestr Vilnius pod vedením Georga Maise. Je přesně 8:30 a nás čeká La Kalinda, známá skladba Friderika Delia. Uslyšíme ji v podání orchestru Academy of St. Martin in the Fields. Ten vedl při nahrávání této pěkné skladby Neville Marriner.

0: La Kalinda dozněla, je to skladba Friderika Delia a nás jí potěšila hra hráčů Academy of St. Martin in the Fields pod taktovku Nebyla Merindra. Přecházíme k hudbě českého skladatele Bohuslava Martinů a bude to symfonieta La Jolla pro klavír a orchestr, kterou nám zahraje Pražský komorní orchestr pod vedením Ondřeje Kukala. Třetí část bude ozdobena také sólem Josefa Hály.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla tedy hudba Bohuslava Martinů. My ji slyšeli v podání Pražského komorního orchestru pod vedením Ondřeje Kukala. Solo Josefa Hály znělo ve třetí části symfoniety La Joya pro klavír a orchestr. 8 hodin 40 minut a čas pro jeden malý, krátký, i když daleký výlet. Až do Brazílie zaposloucháme se do melodie Antonia Carlose Jobima a uslyšíme Dívku s Ipanemy, jeho skladbu v instrumentální podobě, jak ji nahrál Miloš Karadaglič.

To byla tedy jedna zahraniční melodie z opravdu veliké dálky až z brazilské pláže Ipanemy, tam, kde se prochází dívka, která jistě oslovila svým půvabem Antonia Carloše Jobima, aby stvořil podle ní tu předcházející skladbu, kterou nám zahrá Miloš Karadaglič. 8 hodin 44 minut a Revisi Venir du Printemps, tedy píseň, kterou nám od Claude Lejeune zaspívá soubor The King Singers.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

I tak se dá hrát tanec pastýřky, známá skladba Christiana Lindberga, a hlavně my jsme slyšeli skladbu Hugo Alvena v podání Christiana Lindberga a Rolanda Pöntinena. Christian Lindberg si skladbu Hugo Alvena upravil právě pro trombón a klavír. Je 8 hodin 53 minut a my se ještě jednou zaposloucháme do melodie v ranním vysílání. A tou melodií bude Zrození Venuše, tedy třetí část Botticellovského triptychu pro malý orchestr Ottorina Respighiho.

0: Slyšeli jsme část Botticellovského triptychu pro malý orchestr. Třetí část tohoto díla od Ottorina Respighiho nese název Zrození Venuše a my jsme jej zažili v pěkném provedení Pražského komorního orchestru pod vedením Petra Škvora. Za malou chvíli je tu 9:00 a s ní také dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Jako první skladbu pro vás vybral část z opery Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. A to, jak vám pravím, pane Kmotře, tedy terčec prvního dějství této opery v podání České filharmonie, ale hlavně pěvců. Jindřicha Jindráka, Marie Veselé a Richarda Nováka. Přeji vám pěkný poslech a těším se na vás opět zítra mezi 7:00 a 9:00.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 5 minut po 9. hodině 24. září. Svátek dnes slaví Jaromír nebo Jaromíra a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví jako obvykle v tuto dobu Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete najít v digitálním vysílání DAB+. Poslouchat nás můžete prostřednictvím mobilní aplikace nebo třeba přímo skrz naše webové stránky klasikpraha.cz, kde také najdete různé aktuality z kultury nebo informace o našich pravidelných pořadech. No a toto byla scéna ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Jak vám pravím, pane Kmotře, část z prvního dějství této komické opery, kde Českou filharmonii řídil dirigent Zdeněk Košler. Byla to tedy jedna z vůbec nejznámějších nahrávek Prodané nevěsty. V roli sedláka Krušiny se představil baritonista Jindřich Jindrák jako jeho manželka Ludmila Marie Veselá, no a Kecala, tedy ústřední postavu této scény, zpíval Richard Novák, legendární basista, který za pár dní 2. října oslaví neuvěřitelné 95. narozeniny. My budeme teď pokračovat hudbou Maxe Brucha, houslovým koncertem G-moll a jeho pomalou částí, kterou nám zahraje Isaac Perlman, doprovázený nizozemským Concertgebouw orchestrem pod taktovkou dirigenta Bernarda Haitinga. A já vám přeji příjemný poslech.

To byla hudba vrcholně romantická, Max Bruch a pomalá věta z jeho houslového koncertu číslo 1 G-moll, nesmírně populárního díla, až tak, že skladatel byl už za svého života z jeho popularity poměrně rozčarován a nabádal interprety, aby hráli i jeho ostatní skladby. My jsme teď poslouchali nahrávku Itzhaka Perlmana, kterého doprovázel nizozemský koncert Chebau Orchestra pod vedením Bernarda Haitinga. No a co se týče solových houslí, tak ještě zmíním, že tento týden je hostem pořadu Hudba v miléniu skvělá houslistka Alena Bajeva, která na začátku října bude zahajovat novou sezónu pražských symfoniků Beethovenovým koncertem D-dur, tak pokud jste nestihli v úterý premiéru rozhovoru s ní, tak poslechnout si ho můžete včetně hudebních ukázek ještě v pátek ve 22 hodin nebo v sobotu od 11 dopoledne a bez hudby také na internetu, třeba přímo na našich webových stránkách nebo na Spotify a v dalších podcastových aplikacích. Teď nás čeká Šostakovič, klavírní koncert číslo 2 F-dur a jeho třetí část, kterou nám zahraje světová klavírní hvězda Yuja Wang. Spolu s ní na nahrávce účinkují bostonští symfonikové pod taktovkou Andrise Nelsonse.

0: Příští rok tomu bude už 70 let od premiéry klavírního koncertu F-dur, který Dmitrij Šostakovič napsal pro svého syna Maxima k 19. narozeninám. Byl uveden na Maximově absolventském koncertě na Moskevské konzervatoři, ovšem my jsme teď poslouchali samozřejmě mnohem novější nahrávku tohoto díla, kterou natočila klavíristka Yuja Wang s dirigentem Andrisem Nelsonsem a Bostonským symfonickým orchestrem. Šostakovič je samozřejmě často uváděným autorem. V těchto dnech připomínáme si letos 120. výročí jeho narození. Minulý rok jsme si také připomínali 50. výročí úmrtí tohoto významného skladatele 20. století. No a za chvíli zazní jedna známá irská melodie, píseň uváděná pod názvem Londonderry Air nebo též Danny Boy, kterou nám zahraje trojlístek předních britských interpretů už za malý okamžik. A ještě předtím vám prozradím, kdo bude příští týden v úterý 29. září mým dalším hostem v pravidelné pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. Poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u

0: Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsme Klasik Praha.

Je 9:30 a na Klasik Praha jsme právě vyslechli známou irskou lidovou píseň Londonderry Air, kterou nám v této úpravě Fritze Kreislera pro housle, violončelo a klavír zahráli tři přední britští interpreti, houslistka Nicola Benedetti, violončelista Sheku Kanemason a také klavírista Benjamin Grosvenor. No a dále nás čeká italská symfonie Felixe Mendelssohna, tedy dílo inspirované autorovými cestami po Apeninském poloostrově. Radost úvodní větu této skladby si poslechneme z nahrávky tělesa Chamber Orchestra of Europe, které bude řídit Jannik Nezet-Segan.

Mendelssohnova hudba, čtvrtá symfonie A dur, takzvaná italská, a její první část dozněla teď na Rádiu Klasik Praha 11 minut po půl desáté. Byla to nahrávka tělesa Chamber Orchestra of Europe, které řídil dirigent Janik Nezet-Segan. V těchto dnech si také připomínáme výročí narození Jaroslava Ježka, který se narodil v roce 1906 a který zdaleka nebyl pouze autorem divadelní hudby, písní pro osvobozené divadlo, ale také autorem takzvané hudby klasické. Právě zítra 25. září, tomu bude tedy rovných 120 let od Ježkova narození. No a my si teď jeho tvorbu připomeneme tímto dechovým kvintetem, který pochází z roku 1931. Bude nám hrát Reichovo dechové kvinteto a konkrétně z Ježkova díla zazní první věta.

Slyšeli jsme první část dechového kvintetu z roku 1931 od Jaroslava Ješka, který byl tedy také skladatelem hudby takzvaně vážné nebo klasické, nikoli pouze autorem písní pro Osvobozené divadlo. My si zítra 25. září budeme připomínat kulatých 120 let od narození Jaroslava Ješka. No a tuto jeho skladbu, první větu z dechového kvintetu, nám teď hrálo Reichovo dechové kvinteto. Následuje hudba anglická, Charles Hubert Perry a jeho hymnus Jeruzalem, sborová skladba na slova básníka Williama Blakea, kterou nám teď bude zpívat sbor Cambridgeské Trinity College, tedy sbor univerzitní, a na varhany je doprovodí Philip Rushford.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pět minut před 10. hodinou zazněla hudba barokního skladatele Leonarda Vinciho, který nebyl nijak blízce příbuzný se slavným renesančním vynálezcem a všestranným myslitelem Leonardem da Vinci, nicméně jméno tedy měli shodné. No a první část ze symfonie neboli předehry z Vinciho oratoria Maria Dolorata nám teď hrál orchestr Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe. No a před 10. hodinou teď ještě klavíristka Elizabeth Leonskaja, která nám zahraje hudbu Franze Lista, sonet 104 podle Petrarky, tedy hudbu inspirovanou italskou renesanční literaturou.

0: Jsou 2 minuty po 10. a v našem dopoledním vysílání jsme právě slyšeli sonet 104 podle Petrarky, klavírní skladbu France Lista, inspirovanou italskou renesanční literaturou, respektive poezií, a hrála nám skvělá pianistka Elizabeth Leonskaya. Za chvíli uslyšíme pařížský orchestr pod taktovkou Semjona Byčkova, bude to Prokofjevova hudba, část z pohádkového baletu Popelka, pak třeba také anglický barokní skladatel Henry Purcell, jehož hudbu nám zahraje a zaspívá soubor Collegium Vocale Chant, ale i méně známý Glazunovův houslový koncert a mol, také filmová hudba Ennia Morriconeho, árie z Pucciniho opery Tosca a samozřejmě vynikající interpreti čeští i zahraniční, mezi nimiž nebude chybět třeba tenorista José Cura, také průkopník solového kontrabasu u nás František Pošta, houslista Nikolaj Znajder a celá řada dalších skvělých hráčů. Tak to vše uslyšíte už brzy tady na vlnách Rádia Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

Je 6 minut po desáté, toto byla hudba Sergeje Prokofieva, část nazvaná Popelka jede na bál z pohádkového baletu o Popelce. Slyšeli jsme pařížský orchestr a dirigoval ho Semjon Byčkov, v současnosti šéf-dirigent České filharmonie, který až tedy skončí z této funkci tady v Praze, tak pak zamíří zase právě do Paříže, kde už v minulosti působil a po skončení svého funkčního období u České filharmonie bude v Paříži šéfovat tamní pařížské opeře. No a my budeme teď pokračovat hudbou Henryho Purcella, úvodní část z Ódy na svatou Cecílii od tohoto anglického barokního autora. Uslyšíme věhlasný soubor Collegium Vocale Chent pod vedením Filipa Chervéga.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali úvod z Ódy na svatou Cecílii, což je dílo anglického barokního skladatele Henryho Persla. Filip Chervek řídil proslulý soubor Collegium Vocale Chant. No a tento ansámbl můžete slyšet tady v České republice také v pondělí 2. listopadu na festivalu Lípa muzika. Bude to v Liberci v kostele Nalezení svatého kříže. A Collegium Vocale Chant tam bude dokonce řídit jako umělecká vedoucí Barbora Kabátková, tedy česká sopranistka, harfistka a muzikoložka. Pod jejímž vedením soubor provede díla například Josquena, Depréze a dalších. Takže pokud máte zájem o to slyšet Collegium Vocale Chant naživo, tak v Liberci 2. listopadu k tomu bude příležitost v rámci festivalu Lípa muzika. Teď je tady hudba Alexandra Glazunova. Poslechneme si houslový koncert a mol. Z tohoto Glazunova asi Glazunovova díla. Teď zazní třetí věta Allegro v podání houslisty a dirigenta Nikolaje Znajdera, kterého doprovodí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou bohužel již zesnulého skvělého dirigenta Marise Janssonse.

Z houslového koncertu Amol ruského skladatele Alexandra Glazunova jsme teď poslouchali třetí větu, kterou nám hrál solista Nikolaj Znajder a spolu s ním na nahrávce účinkoval symfonický orchestr bavorského rozhlasu pod taktovkou lotyšského dirigenta před 7 lety zesnulého Marise Janssonse. Pokud máte rádi solové housle, tak ještě jednou připomenu, že tento týden je hostem pořadu Hudba v miléniu skvělá houslistka Alena Bájeva, se kterou jsme si povídali o jejich nových nahrávkách se skladbami Beethovena, Richarda Strause a také Bély Bartóka a samozřejmě i o Beethovenově houslovém koncertu D-dur, který zahraje tady v Praze na zahajovacích koncertech nové sezóny pražských symfoniků 7. a 8. října. Tak pokud si chcete tento rozhovor poslechnout, tak v reprízách můžete ještě v pátek ve 22 hodin nebo v sobotu od 11 hodin dopoledne a bez hudebních ukázek, což je ale samozřejmě škoda,

0: také na internetu, třeba přímo na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. Filmová hudba Ennia Morriconeho, jak jsem sliboval, bude k slyšení tady na Rádiu Klasik Praha už za pár minut. Poslechneme si romantické téma, které Morricone složil pro film s názvem Legenda o 1900, tak se jmenuje tento snímek italského režiséra Giuseppa Tornatoreho. No a ještě předtím, než tato filmová hudba zazní, tak vám prozradí Martina Klausová, jaké hudební výročí zítra připomene v pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Hermann. Jistota na celý život.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
16: Tohle je Klasik Praha.

Jsou 4 minuty po 10:30, toto byla filmová hudba Ennia Morriconeho, poslouchali jsme téma z romantického filmu s názvem Legenda o 1900. Na nahrávce účinkovali flétnistka Sara Andon a klavírista Simone Pedroni, kteří společně natočili nejen filmové skladby Ennia Morriconeho, ale třeba i Johna Williamse. No a teď nás čeká hudba Karla Dieterse z Dietersdorfu, klasicistního autora, sice rakouského, ale působil velkou část svého života na dnešním českém území. No a my si poslechneme teď presto neboli rychlou třetí větu z Dietersdorfova kontrabasového koncertu S-dur a jako solista bude na nahrávce účinkovat průkopník solového kontrabasu u nás František Pošta, doprovázený Dvořákovým komorním orchestrem.

To byla třetí věta z kontrabasového koncertu S-dur, který napsal Karl Dieters z Dietersdorfu, klasicistní autor. Jehož hudbu nám teď hrál solista František Pošta a spolu s ním Dvořákův komorní orchestr. Dále je tu opět jedna operní árie, árie Recondita Armonia, pocházející z Pucciniho opery Tosca. Je to tedy árie malíře Cavaradossiho, který opěvuje v této árii krásu Tosky své přítelkyně a přirovnává ji do konce k Máří Magdaléně. No a my si poslechneme tuto árii v podání Joseho Kury, kterého doprovodí těleso Filharmonia Orchestra, a pak před 11. hodinou třeba ještě hudba Karla Husy nebo Ludwiga van Beethovena bude k slyšení tady na Rádiu Klasik Praha.

Tak to byla známá tenorová arie Recondita Armonia z Pucciniho opery Tosca. Zpíval José Cura. No a teď tady mám ukázku z Beethovenovy skladby, která možná nepatří k jeho úplně nejzdařilejším, ale rozhodně je to zajímavý kus. Skladba s názvem Wellingtonovo vítězství, kterou Ludwig van Beethoven napsal z podnětu svého přítele Johana Nepomuka Melzla, vynálezce metronomu, který Beethovena oslovil, aby napsal nějakou skladbu pro mechanický hudební nástroj zvaný panharmonikon, kterému Melzl říkal mechanický orchestr. No a Beethoven tedy napsal tuto skladbu Wellingtonovo vítězství, inspirovanou tedy vojenskými úspěchy tohoto anglického polního maršála. No a my si poslechneme z této Beethovenovy kuriozní skladby teď druhou polovinu, takzvanou vítěznou symfonii, kterou nám zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreje Lenarda.

0: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Toto byla hudba Wilhelma Friedemana Bacha. Poslouchali jsme konkrétně Lamento ze sonáty G-dur. No a na čembalo hrál čembalista Jean Rondo, známý francouzský hráč, kterého mohou posluchači tady v Praze slyšet třeba také v prosinci v rámci sezóny pražských symfoniků. No a zahraje tedy v Smetanově síni obecního domu 16. a 17. 12. čembalový koncert Francise Poulenca. Kromě toho na programu bude i Rameauova hudba, svita z opery Boready a také vánoční skladba Luboše Fischera. To vše pod taktovkou Tomáše Netopila s pražskými symfoniky a kýnovým sborem. Tak to budou tyto adventní koncerty ve Smetanově síni. No a my pokračujeme teď před 11. hodinou hudbou Karla Husy, Rondo z cyklu 4 české skici v podání Anny Paulové a Iva Kahánka.

Je 10 minut po 11. Toto byla hudba Maurice Ravela, první část z klavírního koncertu G-dur, slavného díla, které vzniklo na přelomu 20. a 30. let minulého století. V nedávné době se poměrně hodně často hrávalo v souvislosti s 150. výročím Ravelova narození. No a my jsme teď poslouchali nahrávku, kde orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma doprovázel klavíristu jménem Andrew von Oyen, se kterým tento pražský orchestr často spolupracuje, a tady v Praze v Rudolfinu společně vystoupí už za pár dní, bude to příští týden v úterý 29. září. Zahrají Prokofjevův klavírní koncert číslo 3 a na programu bude ještě 9. symfonie France Schuberta. My teď pokračujeme dalším francouzským autorem, bude to Camille Saint-Saëns, introdukce a Rondo Capriccioso se jmenuje skladba, kterou nám zahraje houslistka Anne-Sophie Mutter a její dlouholetý spolupracovník klavírista Lambert Orkis.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Je 5 minut před 11:30 a poslouchali jsme hudbu Františka Xavera Richtera, třetí část hobojového koncertu F-dur tohoto skladatele, a hrál nám soubor Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka solo na historický barokní hoboj, pak zahrála hobojistka jménem Luise Hauk. No a Czech Ensemble Barok, ačkoliv je to moravský soubor, tak tady v Praze ho můžete slyšet v úterý 29. září v kostele svatých Šimona a Judy v rámci sezóny pražských symfoniků v rámci koncertního cyklu Stará hudba. Bude to koncert, na kterém zazní hudba Claudia Monteverdiho v kontrastu s tvorbou českého barokního skladatele Adama Václava Michny z Otradovic. Společně s Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka se ještě také představí soubor Silencium Ensemble a více informací najdete na webu pražských symfoniků, tedy fok.cz. Dále tu mám hudbu Bedřicha Smetany z jeho tedy komorní tvorby. Tentokrát uslyšíme část ze smyčcového kvartetu číslo 2 D-moll, možná méně známého než smyčcový kvartet číslo 1 z mého života, ovšem také je to velice originální a mistrovské dílo. No a první větu tohoto Smetanova kvartetu nám teď zahraje mezinárodně uznávaný soubor Pavel Haas kvartet, zde ve složení Veronika Jarušková, Marek Cvíbl, Pavel Nikl a Peter Jarušek.
1: Dobrý den, Pavel Haas kvartet, zdraví Radio Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla hudba Bedřicha Smetany. Pavel Haas Kvartet nám zahrál teď první část ze Smetanova velice povedeného smyčcového kvartetu číslo 2 D moll, trochu méně známého než autorův kvartet číslo 1 z mého života, ale taky se jedná o nesmírně pozoruhodnou a působivou skladbu. No a dále tu mám teď hudbu Richarda Strause, jeho houslový koncert D moll, což je dílo, které Richard Strauss napsal jako mladý skladatel v 17-18 letech. Dnes je poměrně zřídka hráván, ale jedná se také o mistrovské dílo. No a z tohoto houslového koncertu D-moll Richarda Strause nám teď třetí větu zahraje houslista Renaud Capuçon. Ukázka z alba, které vyšlo v loňském roce a kde známého houslistu doprovázejí vídeňští symfonikové pod taktovkou českého dirigenta Petra Popelky.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha zaznělo teď rondo z houslového koncertu D-moll Richarda Strause. Ukázka z alba, které vyšlo v loňském roce, Reno Capison hrál solo a doprovázeli ho vídeňští symfonikové pod taktovkou Petra Popelky. No a houslový koncert Richarda Strause třeba vyjde už za pár dní také na novém albu houslistky Aleny Bájevy, které vyjde u Alpha Classics a kde natočila kromě tohoto Strausova koncertu ještě také koncert číslo 1 Belly Bartóka. Nejen o tomto novém albu jsme si povídali v pořadu Hudba v miléniu, který si můžete poslechnout v reprízách ještě zítra ve 22 hodin nebo v sobotu v 11 dopoledne s touto houslistkou, která bude také zahajovat v říjnu novou sezónu pražských symfoniků. Kromě toho je i rezidenční umělkyní Janáčkovy filharmonie Ostrava v této sezóně. No a my pokračujeme teď hudbou Johanna Sebastiana Bacha, druhou částí z orchestrální svity číslo 3. Bude nám hrát amsterdamský barokní orchestr, no a pak ještě také třeba arie z Verdiho Rigoletta a nebo baletní hudba Oskara Nedbala. To vše nás čeká před 12. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Jsme Klasik Praha.

Zpíval nám Rolando Villazón, který za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu zaspíval arii La Donna e mobile z Verdiho opery Rigoletto. No a před 12. hodinou ještě pohádková baletní hudba od Oskara Nedbala, část nazvaná Cínový voják a tanečnice z baletní pohádky Andersen, zazní teď v podání Dvořákova komorního orchestru a bude to také poslední skladba dnešního dopoledního programu.

0: Krátce před 12. hodinou dozněla teď hudba Oscara Nedbala, část znázorňující cínového vojáka a tanečnici z pohádkového baletu Andersen. Hrál nám Dvořákův komorní orchestr, no a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu tady na rádiu Klasik Praha. Je 24. září, takže odpoledním vysíláním vás dnes bude provázet kolega Ivan Dlask, který mě už za okamžik vystřídá u mikrofonu v našem smíchovském studiu. No a pro dnešek se loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký čtvrtek, třeba ve společnosti Rádia Klasik Praha, a zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou se budu těšit opět naslyšenou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Včera 23. září začal letos podzim. Tedy dostavila se podzimní rovnodennost, začal tím astronomický podzim a počasí, které venku dnes panuje, tak nás to o tom přesvědčuje na 100%. A tak třeba, pokud máte chuť, zůstaňte dál u poslechu Rádia Klasik Praha, teď už s Ivanem Dlaskem. Přeji vám krásné odpoledne ve čtvrtek 24. září, v den, kdy má svátek v kalendáři Jaromír. A věřím, že vás všechny jsme teď potěšili vystoupením Litevského národního symfonického orchestru, který řídil Terje Mikkelsen. Zahráli jsme třetí větu Allegro Giocoso symfonických tanců Edvarda Hagerupa Griega. A teď je tady pravidelný pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ano, je to pravidelná novinka týdne. Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou Londýnského symfonického orchestru. Vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky příhod Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Janáčkovi Jenůfy. Stejně jako v předchozích případech dirigent přizval i některé české pěvce, tenoristu Aleše Bryscejna, který exceloval také na nahrávce této opery v podání souboru Pražského národního divadla, vydané předloni suprafonem, sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velmi pozitivní recenze. Janáčkovy Výlety páně Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým působivým tragédiím se jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabělého pražského měšťáka Broučka zavede děj v první polovině na měsíc a v druhé polovině do času husitských válek. Jako hudební ukázku uslyšíme instrumentální mezihru z první části opery. Hraje Londýnský symfonický orchestr, diriguje Simon Rattle.

To byla alespoň krátká ukázka z živé nahrávky Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z labelu LSO Live, tedy z nahrávky, která byla natočena ve Velké Británii londýnskými symfoniky s dirigentem Simonem Rattlem. A vy si můžete další informace o této nahrávce přečíst na našich webových stránkách.

Hudba Wolfganga Amadea Mozarta teď skončila, v našem programu se objevuje samozřejmě velmi často tato hudba mistra, který pobýval ve Vile Bertramka tady nedaleko od nás, od Rádia Klasik Praha. Tentokrát jsme zvolili Allegro koncertu pro lesní rok a orchestr číslo 3 S dur. Zahráli Dale Clevenger na lesní roh a Chicago Symphony Orchestra, který řídil Claudio Abbado. Teď se rozezní hudba filmová, je už z roku 1994, kdy byl natočen film Vykoupení z věznice. Shawshank a autorem této hudby byl tenkrát Thomas Newman.

0: Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Už se ozývá potlesk, který svědčí o tom, že právě tato skladba pocházela z živé nahrávky v koncertní síni, a to z roku 2024, kdy jednak Cemlínského kvarteto, interpret tohoto díla, slavilo 30 let od svého založení a samozřejmě koncert byl taky pořádán u příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka. Listy důvěrné. Janáčkův smyčcový kvartet číslo 2 a 4. věta tohoto díla, ještě doplním složení Cemlínského kvarteta: housle František Souček a Petr Střížek, viola Petr Holman a violončelo Vladimír Fortin. No a v zápětí hned vás pozvu taky na koncert, kde podstatnou úlohu hrají smyčce, ale nejen ty. Jsou to svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, už 35. ročník, a ten začne zahajovacím koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína 20. října. Slavnostní zahajovací večer právě propojí houslovou tradici s operním repertoárem a taky bude to příležitost k setkání zkušených interpretů s mladými talenty, což je tradice, kterou Václav Hudeček přesně dodržuje. Takže představí se tady laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izárd, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Tak si to nenechte ujít, na program se můžete podívat na webové stránky Svátky hudby v Praze CZ a jinak na vás čeká tam bohatý program právě i s těmi dalšími koncerty, které proběhnou při příležitosti 35. ročníku Svátku hudby v Praze. Mluvili jsme tady o lidských hlasech jako tom nejdokonalejším nástroji, říká na světě, a taky o nástrojích smyčcových. Teď bude znít klavír především, a to ve větě moderáto koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C moll Sergeje Rachmaninova.

U klavíru byla Katia Bonetišvili a hrála s Českou filharmonií pod taktovkou Páva Jervyho. Moderátor koncertu pro klavír a orchestr číslo 20 mol Sergej Rachmaninova. A v našem programu teď už je čas jenom na dvě skladby, než budou zprávy. Tou první z nich je finále Allegro koncertu pro trubku a orchestr Esdor Josefa Haydna.

0: Miroslav Kejmer hrál solo a s komorním orchestrem České filharmonie řídil Petr Škvor. Ve finále Allegro koncertu pro trubku a orchestr S-dur Josefa Haydna.
1: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak jste asi poznali, že tahle ta skladba měla nádech hudby africké, byl to africký tanec z africké svity a autorem byl afrobritský skladatel Samuel Coleridge Taylor. Aranžoval nebo orchestroval Chris Cameron a účinkoval soubor Čineky, který řídil Kevin John Edusei. Teď už je téměř za minutku, 13 hodin je, čtvrtek 24. září, začnou zprávy na rádiu Klasik Praha a pak se zaposloucháme do nádherného zpěvu Luciana Pavarottiho, který se bude snažit přivolat slunce, jenže, jak uslyšíte i ve zprávách o počasí, v tom dnešním případě se mu to asi nepodaří.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: České letouny JAS-39 Gripen v noci startovaly z Pardubic, aby v rámci takzvaného Combat Air Patrol hlídkovali nad Polskem při protivzdušné obraně států NATO. Dnes o tom informovala česká armáda. Stroje byly aktivovány v rámci alianční spolupráce a podle armády pomáhali střežit nebe nad Polskem. Byli připraveni reagovat na případné ohrožení vzdušného prostoru spojeneckého státu. K použití síly nebylo nutné přistoupit. Po splnění úkolu se naše Gripeny bezpečně vrátily zpět na základnu v Pardubicích. 9 kazachstánských vojáků zahynulo během námořního cvičení poté, co je smetla vlna do moře. K incidentu došlo v západu kazašské oblasti u pobřeží Kaspického moře. O tragédii informovalo dnes kazachstánské ministerstvo obrany. Celkem bylo na lodi 19 vojáků, 3 byli zachráněni, pátrání po dalších pokračuje. 2 kresby slavného rakouského malíře Egona Schielleho vystavuje výjimečně na krátký čas Národní galerie v Praze. Kresby expresionisty, které jeho vrstevníci označovali za pornografii a dnes za ně sběratelé platí desítky milionů korun, bude ode dneška možné vidět ve Veletržním paláci. Citlivé práce na papíře lze vystavit jen krátce. Světlo je poškozuje. Národní galerie je vystavuje u příležitosti oslav letošního 230. výročí svého založení. K ní vychází i speciální edice poštovních známek. Na jedné z nich je i Schielleho kresba sedící žena s pokrčenými koleny, tedy Edit, z roku 1917, na níž je umělcova manželka nesoucí právě jméno Edit. A ještě počasí dnes bude zataženo až oblačno, odpoledne na většině území občasný déšť nebo přehánky, pak později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách jen kolem 8. Je tu podzim.
1: Jsme Klasik Praha.

Ano, slavná píseň O slunci, o sole mio v provedení tenoristy Luciana Pavarottiho, píseň Eduarda Di Capui, kterou hrál National Philharmonic Orchestra, doprovodil Luciana Pavarottiho a řídil Giancarlo Chiaramelo. No a co na vás čeká v této hodině na rádiu Klasik Praha ve čtvrtek 24. září? Za chviličku čtvrtá věta Sukovy serenády pro smyčcový orchestr S-dur. Dílo Johna Williams, poslechneme si hudbu z filmu Narozen 4. července, a nebo tady bude dechový oktet S-dur Ludvika van Beethovena a v druhé části hodiny taky slavná Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Krásné odpoledne, i když zamračené.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jakub Hruša, provedla čtvrtou větu Allegro Giocoso Manon Troppo. Presto serenády pro smyčcový orchestr S-dur Josefa Suka. Tak už jsou známy užší nominace na ceny Thálie v letošním roce. To slavnostní předání cen Thálie se uskuteční jako vždy v Národním divadle a taky v přímém přenosu České televize vlastně za týden a pár dní, kdo byl nominován z hereček třeba z těch známých jmen Pavla Beretová, Markéta Holcmanová či Lucie Žáčková, z mužských hereckých představitelů Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig či Stanislav Majer. Tak bych mohl pokračovat, jenže těch cen, které se předávají je hodně, tak ještě uvedu užší nominace za ženský výkon v opeře. Kateřina Kněžíková, Magdalena Kožená, Ester Pavlů a konečně v opeře tedy také za mužský herecký výkon, to jsou Jiří Brikler, Joachim Golds a Štefan Margita. Tak tolik alespoň ten základní přehled, více samozřejmě umíte dohledat na webových stránkách, stejně tak jako tam najdete taky program Rádia Klasik Praha a také náš playlist, kde se teď už objeví další dílo našeho programu, hudba Karla Filipa Emanuela Bacha.

Karl Philipp Emanuel Bach je autorem symfonie číslo 6 E-dur, Poco Andante, zahrál The English Concert, který řídil Trevor Pinnock. Film Narozen 4. července je zajímavý hlavně tím, že otevřeně otevírá tematiku vietnamské války, o vojně ve Vietnamu, hovoří prostřednictvím ochrnutého vojáka Rona Koviče. A tento příběh doplnil hudbou, vynikající hudbou filmovou John Williams. Tak si teď pojďme poslechnout část této hudby.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Richlard.

0: kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Posloucháte Klasik Praha.

To byla jenom krátká taková ukázka z cyklu Karneval zvířatka Mise en Scène, konkrétně zvířata s dlouhýma ušima, tak asi víte, oč se jedná. Děti se mohou seznámit s hudbou tak, jak ji mohou vnímat na speciální akci, kterou pořádá Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, a to je orchestr Na dotek. Hudba jako z pohádky. A bude to o dracích a jiných zvířatech 3. října v sobotu v 11 hodin ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Průvodkyní bude Johana Schmidtmajerová v režii a dalšího průvodce Marka Němce. Podle scénáře Tomáše Končinského budou účinkovat taky hudební klub FIK, baletní přípravka Národního divadla, děti z gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a samozřejmě pražští symfonikové pod taktovkou Jana Kučery. Takže hudba děti zase zavede do pohádky, do jiného světa nebo světu. Je tolik přeci fantastických míst, na která se můžeme s hudbou vydat. Tak to je nabídka pro vás a pro vaše děti na sobotu v 11 hodin 3. října do Smetanovy síně obecního domu v Praze. Tak si teď poslechneme ještě taky jedno známé dílko, a to ruský tanec baletu Petruška Igora Stravinského, ale bude to v transkripci pro klavír solo. Tu transkripci taky vytvořil Igor Stravinský a zahraje Beatrice Rana.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Chvilku jsme teď taky strávili s hudbou Ludwiga van Beethovena a jeho částí Andante Dechového oktetu S-dur. Filharmonia Octet, to byl interpret této skladby. A teď uvedu velmi krátce tu další skladbu, která je známá tak notoricky, že není třeba co dalšího dodávat. Vltava z cyklu má vlast Bedřicha Smetany.

0: Vltava, druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany skončila. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov a tato nahrávka byla vydaná jako příspěvek České filharmonie k roku české hudby, to už je před 2 lety.
1: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Posloucháte Klasik Praha.

0: I když tato skladba působila, řekněme, historicky, tak to byla komorní skladba pro dechové nástroje a perkuse od současné americké skladatelky. Jmenuje se Marilyn Bliss. Je inspirována ta skladba a jmenuje se Objevení medu, The Discovery of Honey. Od Marilyn Bliss stejnojmenným obrazem a ten pochází už z roku 1499 od toskánského renesančního malíře, který se jmenuje Piero di Cosimo. Tak hrál Belfiato Quintet, tedy český soubor. Za chviličku budeme pokračovat jedním známým kouskem ze svity Gayane a Ramacha Chaturina, protože teď už je krátce po 14. hodině.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

A zase hrál český interpret Šavlový tanec ze svity číslo 3 Gajané Adama Chačaturiana, uvedla Státní filharmonie Brno, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Zase řeknu zhruba alespoň ty zásadní skladby, které vás čekají. Třeba Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga trochu jinak, to řeknu. Za chvíli hudba z filmu Michaela Nymana Piano. A nebo od Sergeje Prokofieva klasická symfonie číslo 1 D dur a nebo další symfonické dílo ruského autora Alexandra Porfirjeviče Borodina symfonie číslo 2 H mol a kromě toho taky jeden tip na knižní novinku. Hezký poslech.

Tak se vám pokusím teď přečíst ten složitý název díla této opery Giovanniho Bononciniho, ze kterého byla ta předchozí ukázka La Constanza non gradita nel doppio amore d'Aminta. No a arie nesla název, to už je jednodušší, Infelice mia Constanza. Zpíval Jakub Josef Orlinsky, kontratenorista, a hrál soubor Il Pomodoro, který vede Maxim Emelianichev. Tou následující skladbou je slíbená Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga v aranžmá, ovšem pro jiný nástroj. Orchestr ten zůstává. Ale právě ten nástroj se jmenuje tiple, což je, nebo tiple, chcete-li, je to tradiční kolumbijský nástroj, vícestrunný, druh sopránové vícestrunné kytary. Původně kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje vihuela, to už je trošku známější. A ta ukázka, která teď zazní, je z koncertu Fantazie pro šlechtice, tedy španělského skladatele Joaquina Rodriga.

Myslím, že ten nástroj triple, tedy tradiční kolumbijský nástroj 10 až 12 někdy bývá, struna, kytara, tak má něco do sebe. Hrál na ní kolumbijský hudebník Juan Manuel Aracarueda a spolu s ním je Česká komorní filharmonie České Budějovice. Kanário fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga nastudoval dirigent Vojtěch Spurný. A jsme zase u filmové hudby. Na chviličku na rádiu Klasik Praha zazní hudba z filmu Piano, kterou napsal Michael Nyman.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Hravé finále Molto Vivace je ze symfonie číslo 1 D-dur klasické Sergeje Prokofieva. Seiichi Ozawa řídil Berlínské filharmoniky.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Ano, vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Když jsem naprosto vyčerpaná, často se mi zdává, že až jednoho dne přijde smrt, chtěla bych naposled vydechnout v kuchyni. I kdyby byla zima a byla jsem sama, i kdyby bylo teplo a někdo byl se mnou, v kuchyni budu čelit smrti lehce a beze strachu. To je citát. Jak se člověk vyrovnává se ztrátou, kdy pozná, že je připravený pustit do svého života něco nového? A jakou roli v tom hrají zdánlivě obyčejné okamžiky? Právě těmito otázkami se zabývá japonská spisovatelka Banana Yoshimoto v povídkovém souboru Kuchyň. Tři příběhy sledují mladé lidi, kteří se vyrovnávají s odchodem blízkého člověka, rozpadem vztahu nebo bolestnou změnou ve svém životě. Mikage, Yuichi a Satsuki hledají cestu dál a postupně zjišťují, že i po ztrátě může vzniknout prostor pro nové vztahy, naději a proměnu. Yoshimoto zachycuje jejich příběhy s mimořádnou jemností a citlivostí, díky nimž i všední situace získávají hlubší význam. Banana Yoshimoto bývá spolu s Harukim Murakamim označována za jednu z nejvýznamnějších osobností moderní japonské prózy. Její knihy byly přeloženy do desítek jazyků a získaly řadu prestižních literárních ocenění. Právě schopnost spojit obyčejné lidské příběhy s tématy lásky, samoty, paměti a nových zážitků z ní udělali autorku, kterou si oblíbili čtenáři po celém světě.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Tuto podmanivou skladbu Kli telesa napsal Antonín Dvořák pro různé nástroje, přepsal ji pro violončelo a klavír, pro violončelo a orchestr. A právě v téhle podobě jsme skladbu teď slyšeli. Interprety byli violončelista Gauthier Capuçon a orchestr de Chambre de Paris, který řídil Douglas Boyd. Před námi je další symfonická skladba, tentokrát je z pera Alexandra Porfiriviče Borodina a je to Prestissimo, symfonie číslo 2 H-moll. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě povede Stephen Gunzenhauser.

0: Tak jsme si přes den dopřáli malé noční hudby, romance z tohoto díla slavného Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr řídil Charles Mekeras.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla drobnost od Dmitrije Šostakoviče v aranžmá Lva. A to v Mijana a to polka z pěti kusů pro dvoje housle a klavír tohoto skladatele zahráli Gideon Kremer na housle, Madara Peterson na housle a Georgijs Osokins na klavír. Jedná se o živou nahrávku, interpreti pocházejí z Lotyšska, o čemž svědčí ta jména, o kterých jsme hovořili. A teď už je to poslední skladba před 15. hodinou a bude to fuga z variací a fugy na téma Johanna Adama Hillera. Autorem je Max Reger.

0: Hudba Maxe Regra zazněla na závěr této hodiny s variací a fugy na téma Johanna Adama Hillera. Jsme vybrali fugu a Královský koncertní orchestr Amsterdam řídil Neeme Järvi. 2 minuty po 15. hodině posloucháte svoje oblíbené rádio.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Určitě víte, že to byla dívka s vlasy jako len Claude Debussyho. Já k tomu doplním, že je to preludium číslo 8 z preludií tohoto impresionistického skladatele. Hráli vám Jan Kolář na hoboj, Josef Kocůrek na flétnu, Emil Polach na fagot a virtuozy di Praga, které vedl Oldřich Vlček. Za chvíli nabídnu takovou drobnost od Františka Xavera Richtera, Presto, symfonie číslo 52 D dur, uslyšíme španělskou rapsodii Ference Lista a nebo pastorální svitu Emanuela Chabriera a taky slavné adagio pro smyčce Samuela Barbera. Ať se vám líbí náš program.

Skončilo presto symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Czech Ensemble Barok Orchestra řídil Roman Válek. A teď se společně vypravíme na jednu španělskou cestu, kterou podnikl Ferenc Liszt po Pyrenejském poloostrově, se pohyboval na přelomu let 1844 až 1845 a vnesl do své skladby, kterou nazval Španělská rapsodie, do tohoto velice náročného klavírního díla samozřejmě ty španělské rytmy, jako je třeba Jota Aragonesa a další. A my si teď poslechneme španělskou rapsodii Ference Lista v provedení klavíristy Igora Ardaševa.

0: Igor Ardašev zahrál španělskou rapsodii Ference Lista.
1: Klasik Praha.
2: Skvěle ladí s velkým

0: 30 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skercoval se z pastorální svity, to bylo dílo Emanuela Chabriera, vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner na rádiu Klasik Praha, kde mám pro vás další pozvánku, tentokrát na sever naší republiky, kde už od 11. září probíhá 25. ročník festivalu Lípa muzika, mezinárodního hudebního festivalu, který už čtvrt století tedy pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízko saského pohraničí. No a protože tématem jsou tentokrát ženy nebo žena, ženy se hrály samozřejmě klíčovou roli v hudební historii, nejen jako patronky umění, skladatelky a interpretky, ale také jako třeba hrdinky, muzy, světice či krasavice. No a jednou takovou ženou, která se bude představovat, i když budou tam i muži u toho, je Jana Semerádová. Jana Semerádová představila nebo představí už brzy spolu ještě s Radimem Vizvárym a dalšími v Městském divadle v Turnově 27. září, tedy zanedlouho program, premiérový projekt Obrazy ze života Jean-Paula Rameaua a jeho hudbou. Vizvár je stvární jak skladatele, tak jeho hudbu. Za velkou výzvu všichni považují jeho rozhodnutí zpívat árie beze slov, protože Radim Vizváry se, jak si dopustí pantomimy, Jana Semerádová bude hrát na barokní flétny, Hanna Fleková na violu, da gamba, Jiří Haverland na čembalo, režie se ujala Magdalena Švecová. A uslyšíte tedy dílo Jeana Philippa Rameaua, Piece de Clavecin en Concert. To všechno v hudbě jako nositelce příběhů, emocí a obrazů právě v tomto představení.

Sice smutná, ale zároveň slavná skladba Adagio pro smyčce Samuela Barbera. Pittsburghský symfonický orchestr řídil Manfred Honeck. Zas tu máme klavírní hudbu, tentokrát si ke klavíru sedne na nahrávce Idyl Biré a zahraje polonézu a dur Friderika Chopina.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Ďábelský trilek, tak se říká sonátě G-mol Giuseppe Tartiniho, jejíž část Andante Allegro zahráli vynikající houslistka Nicola Benedetti a skvělý čembalista Christian Karnin. A ještě přidám teď před 16. hodinou skerco vyváče a la Saltarello smyčcového sextetu A-dur Nikolaje Rimského-Korsakova.

0: Jsme na konci hodiny, když Scherzo, Vivace alla Saltarello smyčcového sextetu a dur Nikolaje Rimského-Korsakova zahráli houslisté Pavel Hůla a Miloš Černý, violisté Zbyněk Padourek a Josef Klusoň a violončelisté Václav Bernášek a Michal Kaňka.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Ve Vršovickém vzletu natočil soubor Muzika Florea s dirigentem Markem Štrinclem právě tuto skladbu Zdeňka Fibicha. Adagio non troppo jsme slyšeli ze symfonie číslo 1 F dur. A to byla první skladba zase té další hodiny už podvečerního programového bloku na rádiu Klasik Praha, na čež bude následovat rituální ohňový tanec Manuela de Falli. Je taky hudba Olivie Messiéna či Jacques Offenbacha. Tady to bude velký koncert pro violončelo a orchestr G-dur vojenský, z něj část Andante, a uslyšíme i hudbu Kristofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

Boston Pops Orchestra zahrál rituální ohňový tanec baletu Čarodějná láska Manuela de Falíř-Igel Arthur Fiedler. A já připomenu počasí, teď tady v Praze se tak střídá trošku divně sluníčko s deštěm, někdy i docela prudkým. Dnes v noci bude oblačno až polojasno, takže už jenom ojediněle. Přehánky, jinak noční teploty budou nízké mezi 10 a 6 stupni, dokonce někde kolem 4 na západě a jihozápadě a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Zítra, tedy v pátek, poslední pracovní den tohoto týdne, bude v České republice oblačno až zataženo, hlavně na jihozápadní, v jihozápadní polovině Čech, tam bude i polojasno nebo skoro jasno, ale jinak na severu a severovýchodě čekáme taky zase slabý déšť, zítřejší nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, co na plat je podzim. A před námi hudba Olivie Messiaena, jak jsem slíbil, kvartet pro konce času a jedna část tohoto díla. Zahrají Janine Janssen na housle a Likard Bark na klavír.

0: V koncentračním táboře ve Zhořelci byl vězněn Olivier Messiaen a právě tam vznikl kvartet. Pro konec času my jsme slyšeli část chvály Ježíšovi nesmrtelnosti Olivier Messiaena v provedení houslistky Jeanne Janssens a klavíristy Lukase de Barga.
1: Klasik Praha. Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.

0: samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

Flétnista Wilbert Hazelzet a čembalista Tilly Mathot provedli sonátu pro flétnu a čembalu Christiana Friedricha Ruppeho, tedy Allegro vivace tohoto díla. Teď bude řeč o jiných sonátách, které můžete slyšet živě, a to na koncertu, na koncertech, které pořádá Český spolek pro komorní hudbu při České filharmonii. A jsou to, jak je to nazváno, B sonáty, ale to B je psáno s dvěma E a znamená to sonáty Beethovenovy. V rámci sezóny uvede právě Český spolek pro komorní hudbu kompletní provedení Beethovenových houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera, koncertního mistra České filharmonie a kurátora spolku, a klavíristy Martina Kasíka. Celý ten cyklus se odehraje v pražském Rudolfinu ve Dvořákově síni a bude proveden během 3 podvečerů a večerů 11., 14. a 19. října. Je to ambiciózní projekt, který nabídne jedinečnou možnost slyšet kompletní vývoj Beethovenovy tvorby pro housle a klavír. Zazní jak raná díla ovlivněná Antoniem Salierim, tak vrcholná dramatická díla jako slavná Kreutzerova sonáta, která se stala inspirací pro Lva Nikolajeviče Tolstého či Leoše Janáčka, včetně tého období poslední tvorby Ludvíka van Beethovena, kdy už sice jeho profesní dráha nabírala na síle, ale postupující ztráta sluchu stále více zasahovala do jeho každodenního života. Teď ale máme na programu hudbu Jacquesa Offenbacha, Andante vojenského velkého koncertu pro violončelo a orchestr G-dur.

Tak pravda, tahle část velkého koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Jacquese Offenbacha nevypadala vojensky, ale vojenský má podtitul celý tento koncert. My jsme ale poslouchali druhou větu Andante v provedení violončelisty Edgara Moro a orchestru Le Force z Majare řídil Rafael Merlén. Sonátová forma je tady zase před námi klavírní dílo, tentokrát France Schuberta, Scherzo, sonáty pro klavír a dur, zahraje Alfred Brendel.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

Kapela Istropolitana, kterou vede Vojtěch Semerád, nastudovala krédo ze mše Missa Quinis Vocibus Krištofa Hranta z Polžic a Bezdružic. Zpívali Barbora Kabátková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub a Jaromír Nosek.

0: Hlas Petra Nekorance se rozezněl v opeře Dcera pluku Gaetana Donizettiho. Christopher Franklin řídil Českou filharmonii, je 17 hodin a k tomu ještě připočteme 2 minuty.
1: Ladíte Klasik Praha.

Kromě toho, že vám v této hodině vysílání už před 18, kdy začnou poslední dnešní zprávy, nabídnu spoustu hudby, tak taky vám připomenu novinku tohoto týdne, ale teď jsme teprve po první skladbě této hodině, po první větě Adagio, díla Adagio a Allegro pro violončelo a klavír. A zahráli vám Gautier Capuçon a Marta Argerich. Hudba Wolfganga Amadea Mozarta už tady zazněla několikrát, teď tomu bude zase tak, když uvedeme Allegro symfonie číslo 25 G-moll.

0: Symfonie číslo 25 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta část Allegro zahrál Brucknerův orchestr z Lince a řídil Martin Ziegart.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky Příhody Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenůfy. Stejně jako v předchozích případech dirigent přizval i některé české pěvce. Tenoristu Aleše Bryscejna, který exceloval také na nahrávce této opery v podání souboru Pražského národního divadla, vydané předloni suprafonem. Dále sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velmi pozitivní recenze. Janáčkovy Výlety páni Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým působivým tragédiím se jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené avšak nápadité hudby. Často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabilého pražského měšťáka Broučka zavede děj v první polovině na měsíc a v druhé polovině do času husitských válek. Jako hudební ukázku teď uslyšíme instrumentální meziru z první části opery.

Na značce LSO, tedy Londýnského symfonického orchestru, je tato nahrávka, kterou diriguje Simon Rattle, tedy Janáčkovi výlety páně Broučkovi. Víc si taky ještě můžete o této nahrávce, o této novince týdne přečíst na našich webových stránkách. Já teď už přidám filmovou hudbu, filmovou. Bude to hudba, tentokrát se tady dívám k počítačové sérii Civilizace. A to hlavní téma ze hry Civilizace 6 a tu hudbu napsal Christopher Tin.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. V poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Jsme Klasik Praha.

Finále Tempody Minuet díla Sonáty pro klavír Sdor Josefa Haydna hrál Glenn Gould. Když byste měli zájem, tak se můžete jít, už vlastně to platí od včerejšího dne, podívat na festival Zlatá Praha, na vybrané filmy třeba. Když se podívám na ten zítřejší den, to už bude předposlední den festivalu Golden Prague 2026, tak tam je taky připraven od 16 do 18 hodin. Program pro děti, jmenuje se Zlatá Praha dětem, je to odpoledne plné tance, hudby a inspirace. Určitě na to budou děti ještě dlouho vzpomínat. Ve Sladkovského sále v 18.30 vystoupí Jaroslav Krček a Muzika Bohemika s programem Duše nestárne a večer je věnován Zlatému parketu Zlaté Prahy. To je vystoupení hvězdných tanečních výkonů, ale třeba budou tam i účastníci Stardance a to bude od 19 hodin do 23 hodin a 59 minut. Jsem zvědav, jestli to bude přesně ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Ale my se teď vypravíme někam úplně jinam do vesmíru za hudbou Gustava Holsta a jeho planetami za touto orchestrální svitou a poslechneme si Mars. Tuto část první díla Mars jako zvěstovatel války v provedení Berlínské filharmonie, kterou řídí Simon Rattle.

0: Mezzosopranistka Lena Belkina přijala roli Rosiny, aby zaspívala kavatínu z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Orchestr Mnichovského rozhlasu řídil Alessandro De Marchi.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Steven Isserlis na violončelo zahrál v koncertu pro tento nástroj a orchestr číslo 1 a mol Camille Saint-Saëns v části druhé. Menuet londýnský symfonický orchestr řídil Michael Tilson Thomas. Za chvíli tu budou zprávy, předtím ještě jedna píseň neznámého autora, ale asi budete znát.

0: ta píseň se jmenuje La Biondina in Gondoletta. Ten autor je opravdu nejistý, je to benátská zlidovělá píseň, někdo tam uvádí nějaké jméno, já ho radši říkat nebudu. Zpíval Juan Diego Flores, na mandolínu hrál a vytal taky Venice Baroque Orchestra. A teď už je 18 hodin, je čtvrtek 24. září.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Středočeský krajský soud začal dnes řešit žalobu největší české internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Kvůli jeho loňským a letošním výrokům na adresu firmy, jejího majitele Ivo Lukačoviče i zpravodajských portálů a novin spadajících pod tento mediální dům. Podle soudce jde o specifický a dosavadní v soudní praxi dosavadně případ zcela ojedinělý. Seznam mimo jiné žádá, aby soud nařídil Babišovi, že se i v budoucnu zdrží svých tvrzení na adresu žalující firmy, a to v souvislosti s údajným neplněním daňových povinností Seznamu a že tato společnost a její média lžou nebo lži šíří. Čínský prezident Xi Jinping právě zahajuje třídenní státní návštěvu ve Spojených státech, kde ho Donald Trump přivítal ve Washingtonu velmi pompézním způsobem. Trump ho osobně vítal již na letišti, což je neobvyklý krok, aby jim ceremonie doprovázeli přilétající čínský pár i bombardéry a salvy z děl. Hlavní body jednání by měly v Bílém domě zahrnovat umělou inteligenci a obchodní otázky, tedy diskuse o ekonomických vztazích mezi USA a Čínou. Český prezident Petr Pavel se v rámci své americké cesty setkal také s hercem, hudebníkem a filantropem Keanu Reevesem. Viděli se přitom poměrně nedávno, koncem června, na neformální schůzce na Pražském hradě. Nyní je svedl dohromady předávání cen Global Citizen Awards v New Yorku. Petr Pavel se ceremoniálu účastnil na osobní přání jednoho z vyznamenaných. Na pódiu uvedl a představil jednoho z hlavních laureátů ocenění, finského prezidenta a svého přítele Alexe Sandra Stuba. A ještě počasí, v noci oblačno až polojasno, někdy ještě přetrvávající přehánky. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech i polojasno nebo skoro jasno. Mohou se vyskytnout i mlhy a nebo i slabý déšť. Prostě taková všeho chuť na různých částech naší republiky. Večer ale bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty zítra 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9. Tolik poslední zprávy.
1: Jsme Klasik Praha.

Z tvůrčí dílny Miloslava Kabeláče, který žil v letech 1908 až 1979, byla tato druhá symfonie pro velký orchestr. Ta byla z let 1942 až 1946. První větu tohoto díla zahrál Vídeňský rozhlasový symfonický orchestr ORF, který řídil Jakub Hruša. Samozřejmě, že symfonie Josefa Haydna se dostávají do našeho programu často, protože jich hodně. To je samozřejmě ten hlavní důvod, ale všechny jsou půvabné. A tak si teď poslechneme Andante con moto, symfonie číslo 89 F-dur.

Pojčeva na příští téma pořadu Hudba stříbrného plátna, to už na středu 30. září. Píseň z Porgy a Bess. Určitě ji poznáte, není tomu nezbytně tak. It ain't necessarily so. Ovšem v provedení pro housle na ty bude hrát Isaac Perlman a na klavír hraje Samuel Sanders.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9. Když

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Klaus Florian Vogt zpíval teď za doprovodu Chamber Orchestra of Europe, řídil Jan Kneze Segan a Rita Mina z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Skončila jedna z operních ukázek, tentokrát zpěv Wolfganga Amadea a Mozarta, a je tady pozvánka na výstavu, která se jmenuje Na plovárně. Asi vám to připomíná slavný pořad České televize Na plovárně, ano, je to ono, ve kterém už čtvrt století Marek Eben vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa. Letos už se dočkal pořad tisícího vysílání, tisícího dílu. A právě tohle významné jubileum se stalo inspirací pro 34. domácí úkol Galerie La Femme, tradiční projekt, který propojuje současné výtvarné umění se společným tématem. Tak co dostali za úkol? Každý z oslovených malířů si zvolí některou z osobností, která byla hostem pořadu, a vytvoří dílo inspirované jim životem, tvorbou, názory nebo atmosférou rozhovoru s Markem Ebenem. No a tak výstava naváže na dlouholetou tradici domácích úkolů Galerie La Femme. Řeknu namátkou, že třeba slovenský malíř a grafik Igor Piačka si vybral profesora Borise Jirku, Josef Blecha vytvořil karikaturu Dana Barty, Jana Tichého zaujal Lamborghini, sochař Bohumil Eliáš vytvořil obraz inspirovaný sochařem Olbramem Zoubkem, a tak bychom mohli dál a dál pokračovat. Najdete tady třeba i Miroslava Stingla, Jiřího Grigara, Michala Pavlíčka nebo Danu Drábovou, ale i Dalaj Lámu. Tak to všechno v Galerii La Femme. Můžete se na to těšit, na výstavu, na plovárně, pokud do Galerie La Femme zajdete.

Králem proti své vůli, tak se jmenuje opera Emanuela Chabriera, a polskou slavnost tohoto díla zahrál symfonický orchestr Polského národního rozhlasu, který řídil Richard Heyman. No, protože za chviličku přivítám svého hosta v pořadu z archivu osobností v 19 hodin, tak teď už uvedu poslední skladbu této hodiny. Je to Maestoso koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll Friedricha Chopina. Zahrají Elizabeth Leonská na klavír a Česká filharmonie. Tu řídí Vladimír Aškenázy.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Tohle je Klasik Praha.
13: Z archivu osobností.
12: Co poslouchají slavní.

0: pořadu z archivu osobností, který právě začal na rádiu Klasik Praha, už jsme teď po první hudební ukázce, kterou můj host přinesl do studia. Já teda teď řeknu, že hrál Glenn Gould, a to ukázku z první partity, z partity Johanna Sebastiana Bacha. No, můj host je tady a já musím říct, že se známe leta páně, vlastně celou tu dobu, co já jsem v rádiu Klasik Praha, protože celou tu dobu on kdysi přicházel do našeho studia, ať už z pozice manažera, anebo dokonce ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Vítám ve studiu Petra Polívku. Dobrý den, Petře.
1: Moc děkuju za pozvání. Myslím, že ten název je docela charakteristický. Archiv. Ale děkuju za pozvání a přeji hezký den všem.
0: My jsme teď stahovali z vašeho archivu pár ukázek, které buď souvisejí s vaší prací, anebo se vám ty ukázky líbí. Ale já jsem se vlastně na začátku chtěl zeptat, vy jste byl nejdřív manažerem, to jste byl od roku 96, tuším, nebo ještě později?
1: Manažerem orchestru jsem byl skutečně od roku 96, ale já jsem byl ve FOKu už od roku 91 a vlastně jsem začínal s koncertním jednatelstvím, které tehdy slavný pan Miloslav Zdražil už nějakým způsobem mi přepouštěl. Já jsem otvíral vlastně kostel svatých Šimona ve 93. roce, jestli se nemýlím, s Jiřím Bělohlávkem. A ten kostel, jak jsem slyšel, dneska už je dokonce FOKu, lepřičeno města. Město jej předalo FOKu do užívání. Rozprávy a milosrdní bratři jej prodali. Takže to je docela příjemné. Ten kostel je vlastně dneska už v takovou síni celkem renovovanou. A ano, abych přešel k tomu, na co jste se ptal, v roce 96 jsem se stal manažerem orchestru a v roce 2001 potom ředitelem. S FOKu jsem odcházel 2006, což je vlastně 20 let.
0: 20 let a ten rok 96 mě zaujal, protože já jsem v roce 96 přišel do rádia právě, takže to máme taková podobná data společná. No,
1: nicméně hodně nepodobné je to délka trvání jednoho zaměstnání u vás, to mě ohromuje.
0: To je pravda. Ale vy jste jako nezanevřel samozřejmě na tu muziku a taky proto jsem si vás pozval, protože ač jste mi teda do telefonu říkal, že neděláte nic, že jste důchodce. To si vzpomínám, ale opravdu. Ale to samozřejmě
1: pořád
0: bylo nadneseně.
1: Pořád něco děláme, samozřejmě.
0: Důchodci mají nejmín času,
1: říká se to vždycky. Tak, no. Ale nějaký najdu občas.
0: Dobře. Tak a hlavně posloucháte tu hudbu, kterou budeme poslouchat i v tomto pořadu. Já jsem se chtěl teď zeptat ještě na jednu věc. Co považujete za takové stěžejní za doby toho vašeho působení, ať už jako manažera, ale pak třeba hlavně ředitele FOKu?
1: No, to úplně nevím, jako určitě tam bylo pár věcí. Myslím, že skvělé bylo, že se mi podařilo přivést do FOKu dirigenty, jakými byli asi především Zdeněk Máscal a Serge Bodo, kteří vlastně celou tu dobu potom mého ředitelování, dá se říct, se mnou pracovali. Zdeněk Máscal potom velmi korektním způsobem, můžeme někdy o tom popovídat, přešel do České filharmonie a Serge Bodo taky vlastně orchestr opustil. Potom vlastně jsem dohodl angažmá Jiřího Kouta, ale ten nastoupil v době, kdy já jsem odcházel vlastně. Takže asi to, no, těch věcí bylo celá řada. Myslím, že jsme měli docela pěkné příspěvky z mimo, řekněme, zřizovatelských peněz od sponzorů. Teď tady máte před sebou vlastně ten komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče, to mě stalo pár let života možná, nicméně podařilo se nakonec, je to jediný komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče nahraný jeho synem Maximem Šostakovičem, tak asi.
0: Taky jste se setkal s velice zajímavými lidmi. Já už jsem byl u toho, kdy jsme přivítali tady u nás René Fleming, slavnou dámu, která dodnes na nás hlíží v sálech kin z Metropolitní opery v New Yorku, teď už jako moderátorka.
1: Ano, to je pravda, máte pravdu.
0: Taky. A nebo to byly i zajímavé projekty, které už jsou dneska, myslím, celkem běžné, které propojují hudbu a nebo kapelu třeba populární se symfonickým tělesem, to je taková velká moda dneska. Já vím, tenkrát jsem zažil Lucii a FOK.
1: Ano, já myslím, že jsme s nimi docela začínali a ten první velký projekt byl právě Lucie. Já nevím, jak se tomu úplně vyjádřit, protože já toho taky nejsem velikým přítelem, protože nejde ani tak o to, že bych se bránil tomu tyhle věci spojovat. Mám ale rád, když se to udělá způsobem adekvátním a ty hudebníci jsou si tam nějakým způsobem rovni, což se často nestává. Přeci jenom ty amplifikované nástroje mají větší sílu a ten orchestr někdy třeba zůstane někde v pozadí. Ale s tou Lucí to nepochybně byla velmi zajímavá zkušenost. Já jsem s tím ostatně, nebo my jsme s tím samozřejmě pokračovali i potom, když jsem se vrátil z Afriky vlastně ve Varech. A musím říct, že jeden koncert mi zůstal tak trochu u srdce a myslím, že byl v tom smyslu, o kterém jsem před chvíličkou, ve kterém jsem před chvíličkou hovořil o takových projektech, velmi kvalitní, a to byla Eva Farna. Mm-hmm. Mě to samotného vlastně překvapilo. Já myslím, že ona je skvělý muzikant, neuvěřitelně nadaný. Ta práce byla úžasná, snad já nevím, 4-5 tisíc mm-hmm. lidí v letním kině ve Varech. A z toho mám dodnes vlastně velmi příjemný pocit, ano.
0: No, já jsem
1: jinak
0: na
1: pokud je o typ, jestli se mohu vrátit k tomu, ano. K těm projektům, jak vy jste o nich hovořil, já jsem úplně možná v té předchozí otázce o tom nehovořil, po ty velké projekty, těch samozřejmě byla celá řada, nejenom tyhle ty populární, že jo, a asi velmi rád vzpomínám na ty věci, které jsme dělali právě se Sergem Bohdem, protože jsme dělali takovou semiscénickou Janus Arku například, Turanga Lilu, a řadu dalších věcí. Vy jste jeden projekt zmínil a mě to trošku uniklo, co to bylo. Úplně jste tím začal, myslím.
0: Já jsem mluvil o René Fleming.
1: A René Fleming, to určitě byl velmi zajímavý a velmi náročný k provedení projekt, ano.
0: Ano, dobře, ale my musíme poslouchat hudbu v našem pořadu, neboť jsme v hudebním pořadu z archivu osobností, tak já tady koukám, protože jsme to teď spolu před chviličkou dali dohromady. A jako další ukázku uslyšíme hudbu Antona Brucknera. Tak okomentujete to nějak? Nemusíte, můžete.
1: Možná to někoho trochu překvapí, ale Bruckner se mnou jde vlastně celým životem. Já to poslouchám strašně rád. Muzikanti to někdy, jak jsem od některých slyšel, nehrají úplně rádi, ale já to prostě mám rád. Poslouchám to rád. Asi nejradši z těch jeho symfonií například mám osmou. Mm-hmm. A tak myslím, že bych bylo docela fajn, kdybyste mi kousek zahráli.
0: Samozřejmě, že tady u těch dalších ukázek musíme přistoupit ke střihu, který je v rukou našeho zvukového mistra. Takže uvidíme, jak to dopadne. Teď bude hrát Londýnská filharmonie, kterou bude řídit Neme Järvi.

0: Londýnská filharmonie, kterou řídil Neeme Järvi, uvedla část první věty symfonie číslo 8 Antona Brucknera. Další hudební přání mého dnešního hosta Petra Polívky. Vy už jste tady vyjmenoval vlastně ty svoje životní etapy, které následovaly po foku. My se k ním za chviličku během toho pořadu vrátíme. Já se teď chci zeptat, zda vy sám jste hrál někdy na nějaký hudební nástroj, anebo kde se vzala vaše láska k hudbě, které teda se říká různě, klasická, jak chceme.
1: No zajisté, od malička 5 letech mě tatínek dal na housle, to nešlo, tak mě přendal na klavír a tomu jsem se věnoval vlastně poměrně dlouho. Vrátil jsem se k němu po nějakých peripetích, potom je v dospělejším věku a taky zpívám občas.
0: Ano, a dodnes?
1: A dodnes, ano.
0: A můžeme vědět, kde, že bych se zašel podívat a naši posluchači a poslechnout?
1: Já...
0: Nechcete?
1: Vlastně žádný sóla prakticky nespívám. To takhle,
0: no to ve sboru teda.
1: Ve sboru samozřejmě převážně v kinově sboru, ale v některých dalších ansámblech to, kdo zavolá, tak říkajíc. Navíc já jsem po, já nevím, snad 30 letech začal zase chodit do hodin k Jiřímu Kotoučovi.
0: Aha.
1: A on bohužel teď poměrně nedávno odešel, takže jsem zase trošičku bezprizorný v tomhle směru.
0: Tak to je teda škoda Jiřího Kotouče samozřejmě, ale dál máme vynikající tělesa, která jsou tady a myslím, že Kinův sbor k ním stále patří. Tak to je současnost teda vaše hudební, dejme tomu, a ta minulost. A co ta minulost, která jaksi následovala potom, co jste skončil jako ředitel FOK, tady musím říct, že jste nebyl teda odejít, ale že jste se proto rozhodl sám, je to tak?
1: Ano, rozhodl jsem se proto sám a myslím, že to bylo dobře. Já mám trošičku celý život to po 5 letech. I v tom foku vlastně to bylo 3x5 roků. A když přišla tahle nabídka, já jsem samozřejmě prošel řádným výběrovým řízením, ale když jsem se dověděl o tom, tak se mi prostě zachtělo. Odjel jsem do Bruselu, kde jsem prožil krásných 5 let, jestli se nepletu, nějak tak přibližně. Dělali jsme tam úžasné projekty, dělal jsem například Europály v Bruselu a nebo, a to především asi z celého toho mého působení v Bruselu. Nejzásadnější věcí byla česká prezidence v roce 2009, pro kterou jsem připravoval vlastně drtivou většinu těch kulturních doprovodných akcí. České prezidence u Evropské unie, což bylo během toho půl roku nějakých snad 80 akcí, včetně závěrečného koncertu s Českou filharmonií v Bozar. Byla to strašná práce, ale myslím, že se to povedlo a že to bylo hrozně příjemných 5 roků pro mě.
0: A to nebylo jenom o hudbě, teda to byla celá řada dalších akcí.
1: Všechno, co si dovedete představit a vlastně nejenom, dá se říct, kultura, ale i různé propagační akce, komerční a tak dále.
0: Mm-hmm. Jak se vám líbilo v Bruselu jako ve městě?
1: Brusel je krásný město, když víte kam jít. Když nejdete třeba jenom na Grand Place, tam jsou nádherný čtvrti, který mají své kouzlo a charakter. Jako já nevím, Marol jsem byl hrozně rád, jako moc příjemná čtvrť. Ostatně i kolem svaté Kateřiny je to velmi zajímavé. Dobře se tam jí. Počasí není úplně výborný. Ale...
0: No tak to u nás taky ne, poslední dobu.
1: No a tam možná někdy ještě o trochu hůř. Zase tam nejsou třeba tak kruté zimy, ale ani u nás vlastně poslední dobou už nejsou. A ano, byla to krásná zkušenost.
0: Dobře, takže já teď navrhuji, abychom si ještě pustili další skladbu, pak se posuneme zase dál ve vašem životě, ale budeme si povídat i o dalších věcech. Takže co to bude teď? Bude nám hrát Keith Jarrett. Ten koncert se jmenuje, tuším, Kolínský, je to tak?
1: Ano.
0: A Keith Jarrett hrál, my máme nějaké nahrávky, já jsem si na to vzpomněl teď, když jste přišel i na čembalo, ale tady to bude teda klavír a část toho Kolínského koncertu.
1: Já jsem přinesl tohleto, abychom se dostali možná maličko od té klasické hudby. Já, dá se říct, jazz mnoho neposlouchám. Nicméně já jsem klavírovej, tak říkajíc. A ty klavírní věci i jazzové si poslechnu občas docela rád. A Keith Jarrett je úplně mimořádná osobnost a myslím, že je dobře, abychom si to pustili. Já jsem teda, mimochodem teda, jak se říká, taky rocker, ale takové věci jsem vám sem nenosil. Myslím, že nicméně v tom je spousta krásných věcí, které si dnes poslechnu a které jdou se mnou celým životem, jako já nevím, King Crimson například, ale to si dneska pouštět nebudeme.
0: Dobře, takže dáme Keitha Jarretta a část Kolínského koncertu.

0: Mimostem je Petr Polívka, někdejší ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, ale to samozřejmě teď už neplatí. Co dělá v současné době, na to se zeptám až v závěru našeho pořadu. Teď hrál Keith Jarrett část Kolínského koncertu na klavíře. Petra, se teda teď zeptám na jeho další postup po těch dalších pěti, zase to bylo 5 let v Bruselu zhruba.
1: Řádově přibližně vždy to bylo 5 let.
0: No ale pak jste se najednou objevil na místech, které by člověk, který má rád hudbu, nečekal. A úplně v jiném oboru, tak řekněte něco o Africe.
1: To je trošku pravda. Já když jsem se vrátil z Bruselu, tak vlastně nebylo kam a když přišla ta nabídka, abych odjel do Afriky, tak jsem po ní velmi rád sáhl. Myslím si, že to byla vlastně úžasná zkušenost, že mi to změnilo život. To vás skutečně trošičku změní a já jsem skutečně nesmírně vděčný za to, že jsem tam mohl být, když to nebylo vůbec snadné, především když jsem začínal jsem v Zambii, kde byl projekt, který nebyl úplně v pořádku a bylo vlastně hodně těžké vrátit jej tam, kam patřil.
0: To byl evropský projekt?
1: To jsou projekty, které vypisuje Česká rozvojová agentura, která je přítokovou organizací ministerstva zahraničí. A ten konkrétní projekt se nakonec podařilo uskutečnit a všechno nakonec dobře dopadlo, byť tam skutečně ty překážky byly někdy veliké. Nicméně Zambie je nádherná země, tam jsem byl skutečně rád. Žil jsem, dalo by se říct, tak trochu na konci světa v Mongu, Western Province, která je i v Zambii jednou z nejzanedbanějších a nejchudších oblastí. Nicméně tam krásně a hlavně ti lidé se umí zasmát, i když jim není úplně nejlíp, což je hrozně pozitivní a myslím, že bychom si to měli přinést do našich životů také, že se smějeme hrozně málo, mám pocit někdy a nějaký takový určitý nadhled a úsměv, to se neříkám nadarmo, že s úsměvem jde všechno líp, prostě to určitě skutečně platí, alespoň z mého pohledu, já se někdy říkám, já se chechtám celý život a rád bych u toho zůstal a je to vždycky lepší a usnadňuje to věci a řekl bych, že i rychluje.
0: No ale nebyla tamotud, to jenom Zambie.
1: Zambie jsem se vlastně přemístil potom do Ugandy, kde to bylo několik velkých projektů, které už fungovaly nějakým způsobem a myslím, že to byly skvělé projekty jako nemocnice a tak dále, školy. A zase Uganda je trošičku pro mě možná přelidněná, možná trošičku, tak bych řekl, použitá skoro, ale pořád

0: Je to také krásná země a i tam ta zkušenost byla nesmírně zajímavá. A jak říkám, já jsem skutečně vděčný za to, že jsem tohle to mohl absolvovat. Pak jsem se vrátil vlastně, jestli se k tomu můžu rovnou přemístit, na základě toho dá se říci, že byl vypsán konkurs na ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Já jsem se k němu přihlásil a ten konkurs jsem tady vyhrál a někdy, myslím, že v říjnu, já jsem si vzal ještě volné léto, v říjnu roku 2015 jsem nastoupil jako ředitel Karlovarského symfonického orchestru. Tam to bylo poněkud delší. A ve Varech jsem nakonec zůstal celkem, myslím, 7 let a z toho, dejme tomu 6, jsem možná byl s tím orchestrem. Ale vlastně to bylo způsobeno tím, že ten orchestr v té době nebyl v úplně snadné situaci a mě vlastně nebylo, tak bych řekl, nepřipadalo čestné odejít v okamžiku, kdy se rozhodovalo docela zásadně o další existenci. Takže jsem tam setrval až vlastně do svého odvolání v roce, jestli se nepletu, 21.
1: Ano, to není tak dávno vlastně. Mimochodem připomeňme, že šéf dirigentem tam byl Jan Kučera.
0: Jan Kučera, ano.
1: Který je velmi často hostem našeho rádia, dělá skvělé programy, teď taky třeba ve Foku a ve Valdštejnské zahradě nedávno mohli možná naši posluchači ho slyšet. To bylo na začátku léta, ne, na konci léta, na konci léta. Dobře, budeme si povídat za chviličku dál. Ta karlovarská doba, ta se hodně propírala v médiích tenkrát, ten karlovarský orchestr. Jak to tam bylo a je to částečně i bohužel věc politická dneska a věc lidí, kteří sedí na radnici. A poslechneme si teď hudbu Miloslava Kabeláče, tak co k tomu řeknete?
0: No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že my máme celou řadu dobrých skladatelů, ale trochu málo se jim možná věnujeme, myslím, které jsou dobrých skladatelů nebo nedávné doby. A Kabeláč je určitě jedním z těch zcela nejvýznamnějších a rozhodně není jediný. Ano, u nás se asi některá ta jména skloňují a možná i docela hrají. Myslím, že já nevím, Zdeněk Lukáš a další, Luboš Fischer se někdy hrají, ale zrovna Kabeláč řekl bych nepříliš často a tak mě vlastně strašně překvapilo a potěšilo, že se rozhlas s Markem Ivanovičem rozhodli k tomu nahrát komplet jeho symfonii. Mě to nesmírně těší. Byl bych rád, kdyby se to týkalo i dalších skladatelů, protože nepochybně máme skladatele. Já mám vlastně moc rád Klementa Slavického, který trochu upadá v zapomnění a další. Takže to je vlastně trochu důvod, proč se přinesl Kabeláče a poslechněme si jej.

0: Miloslav Kabela, či jeho pátá symfonie a první věta, hlas, který jste slyšeli, patřil Pavle Vykopalové. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Marko Ivanovič. Mimo zde je Petr Polívka, my jsme si před chviličkou tady zastavili u té doby, kdy byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, takhle je ten oficiální název, nebo byl. No, jak to vlastně dopadlo s tím orchestrem, jak působí v současnosti?
1: Já myslím, že nakonec velmi dobře, uvidíme, jak dlouho to bude trvat samozřejmě, ale vy jste správně zmínil, že to někdy bývá věc politická, ve Varech to určitě je věc hodně politická a takový trochu boj zájmových skupin, dejme tomu. Já jsem do Varu nastoupil s tím, že jsem měl vlastně s tou tehdejší politickou reprezentací vztah dobrý. Ten orchestr nikdy nebyl zajištěn. Skutečně my jsme balancovali na hraně. A když se poté, politické reprezentaci, se kterou jsem vlastně, dá se říct, vycházel nějakým způsobem. Politická reprezentace změnila radikálně a začal skutečně soustředěný tlak na to, aby se radikálně snižoval rozpočet orchestru. Tak já jsem se tomu samozřejmě postavil, protože už tak jsme byli na tom a znamenalo by to ten orchestr vlastně buď to zlikvidovat, nebo z něj udělat nějaké komorní těleso a tak dále. A to jsem skutečně nechtěl přistoupit. Nakonec už jsem tam byl nějakou dobu a pro mě, dá se říct, skoro nezvyklou. Takže jsem si řekl, jdeme do toho, šli jsme do toho. Já myslím, že to vlastně dobře dopadlo. To mé odvolání vyvolalo obrovský návary, obrovský ohlas. Skutečně to jste asi registrovali taky. Ono to bylo částečně spojeno i s tím, že se mnou byl odvolán hlavní architekt města Karlovy Vary Petr Krop, který myslím, že měl ve Varech také velmi dobré jméno. Ostatně zakládal kancelář architektury ve Varech a tak dále. Takže to vyvolalo obrovskou vlnu odporu. Nicméně nakonec to samozřejmě tak zůstalo, ale ten orchestr z toho vyšel vlastně, řekl bych, velmi dobře. Dneska doufám, že má zajištěn nějaký rozpočet. Vlastně nová paní ředitelka krom toho dostala do vínku nový sál, což je obrovská akvizice. Ten sál, pokud ho někdo nezná ve Varech v Císařských lázních, tak rozhodně doporučuji se na to jet podívat. Je to věc zcela ojedinělá a myslím, že ve světě, dá se říct, téměř nevídaná. A nebo si to aspoň možná vygooglit a podívat se na internetu, na fotografie, protože to je skutečně zajímavé a pro orchestr obrovský, řekl bych, takový skoro i bezpečnostní. Dneska si myslím, že ten orchestr, abych se teda konečně dostal k té vaší otázce, se nalézá. Na mě to dneska působí skutečně krásným dojmem. Ten orchestr dle mého soudu prostě prospívá, ten alespoň vnější, já doufám, že to je tak i částečně uvnitř, ten vnější dojem je opravdu skvělý, jak pro tou, řekněme, programovou stránku věci, tak tím, jaký má dneska, jak se říká, ten orchestr image. A já myslím, že tomu ohromně prospívá i ta ženská ruka. Že to do toho vnáší prostě nějaký tak takový nový aspekt, který tomu nesmírně sluší. A myslím, že tím, že se ředitelkou tam stala Michaela Káčerková, která navíc se s tím orchestrem objevuje občas i jako muzikant, což tomu dává taky, řekl bych, určitý nádech jakéhosi pěkného pocitu. Je věc skvělá. Já tím hrozně držím palce, doufám, že to tak bude pokračovat a ano, že jim to zůstane s tím městem v nějakém dobrém rozmaru.
0: Dobře, budeme držet palce všichni a vás poprosím o další hudbu. Teď bude hrát Marta Archerič, což je vynikající klavíristka. A co jste vybral od ní v její interpretaci?
1: Já mám pár nahrávek v životě, který mám skutečně rád. Musím říct, že v tomto konkrétním případě jsem původně přinesl nahrávku Borise Krajného, kterého mám moc rád a jsme nějakým způsobem spolu v kontaktu celý život, dá se říct, dodnes se občas vídáme, bydlíme nedaleko sebe. A ty jeho nahrávky se mnou zůstávají. Asi je to úplně především ta deska, na které Boris Krajný interpretuje buzony Čakonu a chorálové předehry, což je deska, ale já ji mám jenom černou, takže vinylovou, takže jsem ji nemohl přinést. Nicméně další věcí je komplet Ravelových klavírních věcí a ta část, kterou jakoby zhrnuje Kašpar Noci, jednou z mých nejoblíbenějších. Kašpar Noci obecně je mi velmi drahý, je to věc, která je nádherná a rád si to pouštím a taky takhle. Já myslím, že s Martou Argyriš to bude krásný zážitek.

0: Zlý skřítek Skarbo. Tak to byla část, tuším, že třetí z Kašpara noci Maurice Ravela. A hrála Marta Archerič. A já už musím zase teď začít mluvit trošku v minulém čase, protože mým hostem byl Petr Polívka, ale ještě tu je samozřejmě a je čas ještě na jednu závěrečnou otázku. Co dělá teď je Petr Polívka? Jsme se částečně dozvěděli, to je ten zpěv. Ale já vím o vás, že jste taky velký sportovec.
1: No, já nevím úplně, jestli velký, ale ano, dělám to rád a často a věnuju se tomu posledních možná 30 let, triatlonu konkrétně. To je věc, která skutečně člověka asi dokáže udržet i v tom dobrém rozmaru, protože to není jen o tom, že se udržujete v nějakém stavu fyzickém, ale řekl bych hodně i stavu psychickém. Samozřejmě se to v průběhu let mění, nicméně samozřejmě i s tou motivací, protože ty doby, kdy jsem byl schopen ráno v 5 stávat a jít běhat a večer po práci, když byl čas ještě na kolo nebo plavat, jsou nepochybně pryč, nicméně dělám to dneška rád a často, někdy trošičku přestávám tomu říkat trénink, ale radši řeknu, jdu se proběhnout, protože tohle já zrovna teď řeším takový malý dilema, protože ten sport je krutý v tom, že se to měří hrozně přesně. A že když před 10 lety to byl nějaký čas a dnes je to nějaký čas, takže vás to uvádí trochu možná někdy do rozpaku, ale řeším, nakolik je to stáří a nakolik je to hlava. A samozřejmě obojí v tom hraje značnou roli a tak uvidíme, jak to bude pokračovat, jak se dokážu třeba ještě schopit a nějakým tom. Nicméně, jak říkám, věnuju se tomu téměř každý den, dělá mi to hroznou radost a ten pocit, když přijdete domů, dáte si sprchu a hodíte nohy nahoru, nad to není.
0: Dobře. A k tomu si pustit samozřejmě příjemnou hudbu, která je vám blízká, takže co to bude na závěr? My jsme už o té ukázce trošku mluvili na začátku našeho pořadu. Vlastně budou na ní podepsáni dva Šostakovičové.
1: No, to je pravda. A to je moje oblíbený, řekněme, plot mé naší práce samozřejmě. A to je kompletní nahrávka symfonie Dmitrije Šostakoviče, pořízená jeho synem Maximem Šostakovičem. Myslím, že to je, možná ani nemyslím, je to jediný komplet, který Maxim Šostakovič nahrál. Skvěle na něm je i to, že tam je jakýsi ten dotek věčnosti, protože Maxim tomu přinesl určitě i tuhle stránku věci. A že ta nahrávka existuje, protože to byla skutečně těžká práce tomu dát světlo světa, jak tedy v tom nahrát to, tak potom v tom to vydat, protože samozřejmě do toho se nikdo moc nehrne, že bylo nutno tomu pomoci. Já jsem hrozně rád, že tehdy ředitelka Suprafonu Jana Gonda se skoro, dá se říct, nade mnou smilovala, vzala to a vydala to sice v budgetovém vydání, ale pořád to tady je, ta nahrávka existuje, je úplně vyprodaná v Suprafonu. Nevím, myslím, že se bohužel nechystá žádná reedice, ale to se uvidí ještě časem. A tak budu moc rád, když mi kousek z tohohle kompletu zahrajete.
0: Rádi samozřejmě část páté symfonie D-moll Dmitrije Šostakoviče, fok řídí Maxim Šostakovič. A já se loučím s mým dnešním hostem Petrem Polívkou, tak mu přeji všechno dobré v tom, co dělá, ať už to je teda odpočinkové, anebo v něčem více zavazující. A jsem rád, že jste přišel do našeho studia. Mějte se krásně.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo a těším se třeba někdy příště. Děkuji a přeju všem krásný den.

archivu osobností. Tohle je Klasik Praha.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát britský klavírista, který, ač se narodil v roce 1992, už má za sebou celou řadu významných ocenění, včetně BBC Young Musician of the Year 2004, které získal ve věku pouhých 11 let. Jeho jméno je Benjamin Crosvenor. Už v roce 2011 tento klavírista jako nejmladší umělec vůbec a první britský klavírista za 60 let podepsal výhradní smlouvu s nahrávací společností Decca. Na tomto labelu pak záhy vydal 3 alba. První s hudbou Chopina, Lista a Ravela získalo v roce 2012 cenu Gramophone Award za nejlepší instrumentální album vydané v předchozím roce. Ve stejném roce pak vydal CDčko s Gershwinovou Rapsodii v modrém a dalšími skladbami Saint-Saense a Ravela, kde jej doprovázel Royal Liverpool Orchestra pod vedením Jamesa Judda. No a v roce 2014 pak vyšlo jeho CDčko jako solové album s hudbou v tanečních formách z tvorby Bacha, Chopina, Scriabina a Granadose. To se pak záhy stalo albem měsíce v žebříčku BBC Music Magazine, tak také v žebříčku Gramophone. My si dnes v provedení Benjamina Crosvenora poslechneme nejprve Chaconu D-moll z partity pro housle solo číslo 2 D-moll Johanna Sebastiana Bacha, samozřejmě v úpravě pro klavír. Poté pak zazní dvě preludia a dvě fugy Felixe Mendelssohna Bartholdyho, prelít, chorál a fuga Césára Franka, Barcarola Friderika Chopina, cyklus Benátky a Neapol Ference Lista a dnešní koncert bez smokingu uzavře náhrobek kuprénův Maurice Ravela.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Do Londýna je to odtamtud přes 300 kilometrů, zatímco do Liverpoolu třikrát méně a do Manchesteru rozhodně jen pětkrát. V Leedsu, protože o něm je řeč, žije zhruba tolik obyvatel jako v Brně, i když celá tamní průmyslová aglomerace je mnohem početnější. Přitom ještě před 200 lety šlo o bohem zapomenuté město na severu Anglie s pouhými 30 tisíci obyvatel. Pak ale do Leedsu vtrhla průmyslová revoluce a město se začalo prudce rozrůstat a nabírat sebevědomí. Tento vývoj vyvrcholil roku 1858. Tehdy se jako symbol nového Leedsu, bohatnoucího snad ze dne na den, slavnostně otevírala z brusu nová radnice. Nejenže díky výšce své věže, vypínající se do 67 metrů, vydržela co by nejvyšší budova ve městě až do roku 1966, čili úctyhodných 108 let. Především se svou majestátností, v níž kromě nezbytně červené fasády nechyběla bohatá výzdoba interiérů, stala radnice v Leedsu nadlouho vzorem pro řadu dalších staveb téhož typu po celé Velké Británii. Jejího slavnostního zprovoznění 7. září 1858 se osobně zúčastnila královna Viktorie. Není náhodou, že radniční velký sál byl po ní později pojmenován a pod názvem Victoria Hall se stal svědkem mnoha událostí, včetně kulturních, jimž kromě filmu vévodí jednoznačně hudba. Ostatně pouhých 28 let poté, co se Leeds začal pyšnit svou radnicí, pozdvihl právě v jejím hlavním sále taktovku skladatel Antonín Dvořák. Byli to totiž právě radní města Leeds, toužícího vykročit svým renomé i za hranice Anglie, kdo si od Dvořáka objednal jeho třetí oratorní dílo, nazvané Svatá Ludmila. Skladatel na něm pracoval na přelomu let 1885 až 86, kdy se přesně 15. října dočkalo své premiéry. V titulní roli vystoupila kanadská pěvkyně Emma Albany, už delší dobu zdomácněla v Evropě. Jejíž kariéra vyvrcholila o 5 let později v newyorské metropolitní opeře. Dílo bylo přijato s úctou, ale i s jistými rozpaky. Překvapila jeho délka. Možná především proto, že příběh, navíc v nemotorném překladu vrchlického veršu, připadal místním divákům inu poněkud vzdálený. Dvořákova Svatá Ludmila nicméně nespadla do Leedsu z nebe. Tou dobou mělo město už za sebou začátek národní hudební soutěže, na kterou zhruba o století později navázal celoplanetárně významný projekt – Mezinárodní klavírní soutěž v Leedsu. Hned k prvním vítězům patřila velká jména Radu Lupu či Mary Perahia. Dopřejme si tedy teď v podání tohoto pozoruhodného amerického klavíristy třetí větu presto z Beethovenovy sonáty číslo 14 cis mol, tedy měsíční.

Vraťme se ale do úctyhodné tradice první významné hudební soutěže v průmyslovém Lícu. Jehož politici už v 19. století příkladně dbali o kulturu. Hmatatelným výsledkem jejich snah byl roku 1858, tedy i hned po dostavbě radnice, vznik soutěžního klání, které si vytklo náročný provozní cíl. Mělo se od první chvíle konat každé 3 roky, což bylo vetknuto přímo do jeho názvu. 3letá hudební soutěž v Lícu. Jako tak často, když padne veřejně vyhlášený závazek, se ovšem realita tomuto chvalitebnému záměru vzepřela. Snadže měl magistrát a celé město jiné starosti. Dočkal se Líc 2. ročníku své plánované hudební 3letky až po 27 letech, tedy roku 1885, neboli těsně před tamní světovou premiérou Dvořákovi svaté Ludmily. Od té doby však Líc už od tradice neuhnul ani o píť, či s ohledem na místní reálie spíš ani o palec. 3letá hudební soutěž vydržela velice dlouho a přečkala i neblahé události, například nacistické bombardování Lícu, na který měla Luftwaffe kvůli jeho výkonnému průmyslu logicky spadeno, doslova i symbolicky. Sprška bomb spadla během 14. a 15. března 1941 i na střed města a poškodila východní část radnice. Houževnatí obyvatelé ji ale brzy opravili a vše se v ní mohlo konat dál. Zasedáními počínaje a soudními procesy konče. Kultura ale nezůstávala v tomto vzorně multifunkčním prostředí stranou. Jména, která jsou s 3letou hudební soutěží v Lícu spjatá, vzbuzují úctu. Původní díla byla pro ní postupně objednána nejen od Antonína Dvořáka, ale také od Žila Masneta, či později například Edvarda Elgara. Jak roky šly, zněly zde skladby od Benjamina Britna či Otorina Respighiho. A do Lícu byla zvána velká dirigentská jména Otto Klemperer, John Barbirolli, a také další Čech, kterého si zde považovali, Rafael Kubelík. Nic ovšem v životě netrvá věčně, ostatně ani život sám. V rámci 3leté hudební soutěže v Lícu sice vznikl dokonce stálý pěvecký smíšený sbor, který se ovšem od ní roku 1967 oddělil a o 18 let později byl dopsán příběh samotné národní soutěže. Je pravděpodobné, že, tak říkajíc, poslední ránu z milosti jí zasadil konkurenční projekt, který se sice omezil jen na výkony v jedné jediné nástrojové kategorii, ale za to se rychle rozmáchl do celého světa. Přesto však to, co Líc v hudbě dokázal předtím, nesporně vytvořilo tradici, na které bylo možné stavět. My teď nabídneme další ukázku, bude jí sentimentální sarabanda z jednoduché symfonie Benjamina Britna. Hrát bude nezávislý komorní orchestr Bohemia.

Mezinárodní klavírní soutěži v Lícu stály u pomyslné kolébky počátkem 60. let 20. století dvě zajímavé ženy. Spojoval je fakt, že jejich rodinné kořeny rozhodně nebyly britské, ale ve své nové vlasti se výrazně uplatnily. A také to, že díky ní bezpečně přečkali běsnění druhé světové války, přestože obě byly židovského původu. Klavíristka a pedagožka Fanny Waterman sice přišla roku 1920 na svět už přímo v Lícu, ale pocházela z rodiny ruského klenotníka, který si brzy po nástupu tamních bolševiků uvědomil, co vše lidem jako on v Sovětském svazu hrozí, a usadil se v Anglii. Talentovaná Fanny zůstala svému rodnému městu věrná v několika rovinách. Lidské, protože zde se i provdala a měla děti. Také však profesní, protože po úspěšných koncertech s místním symfonickým orchestrem se, co by matka a manželka, sice z jeviště stáhla do ústraní, ale začala pilně vyučovat a kout plány na výrazný hudební počin. Uvědomovala si totiž, že nadaným anglickým klavíristkám a klavíristům chybí srovnání se světem. Někdy možná kruté, protože jim ukáže vlastní nedokonalost, ale zároveň právě proto motivující ve snaze stát se mezinárodně uznávanými interprety. K tomu, aby svůj záměr uskutečnila, ovšem Fanny Waterman potřebovala někoho, kdo na rozdíl od ní má vysoký společenský statut. A tudíž možnost prosadit záměr politicky a ošetřit ho finančně. Když takovou ženu našla, mohlo se z její vizitky zdát, že jde hned o několik osob zároveň. Jmenovala se totiž, a teď poslouchejte, Maria Donata Naneta Paulina Gustava Ervina Wilhelmina Stein. Narodila se jako dcera muzikanta ve Vídni, ale před Anschlussem Rakouska k Hitlerově Německu se jí podařilo odcestovat do Anglie. Tam se Marion, jak jí vyslovovali

generálu Jeremy Thorpe a kontakty bývalé šlechtičny nabrali nový vítr do plachet. Když se dvě tak čiperné dámy jako Fanny Waterman a Marion Thorpe neboli hraběnka z Harwoodu dají dohromady, rýsuje se naděje na cosi zaznamenání hodného. A tak se i stalo. Roku 1963 se na svou prestižní pouť vydala mezinárodní klavírní soutěž v Leedsu. Brzy natolik náročná, že nikoli první, ale až třetí příčku si v ní vybojovali András Schiff, Eugen Indzsics či nověji Denis Kožuchin. A v podání Eugena Indzsicse si teď poslechněme skercové mol Friderika Chopina.

Na dávný projekt Národní hudební soutěže v Lícu, který si své první krůčky odbil ve druhé polovině 19. století, navázala Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu od roku 1963 konceptem tříletého cyklu, porušeného jen mezi lety 1996 až 2000. Koná se ve spolupráci s partnery lokálního, národního i mezinárodního rozměru. K prvním patří Univerzita v Lícu, která soutěžícím z celého světa poskytuje zázemí. Nejeden z nich našel v ústraní jejich budov potřebný klid před finálovým kolem, které se odehrává samozřejmě ve velkém sále královny Viktorie na Radnici. A to za doprovodu takových orchestrů, jako jsou filharmonici z Liverpoolu či Birminghamu a dirigentů typu Marka Eldra či Simona Rattla. Předtím se ovšem konají předkola nejen v samotné Anglii, ale nově také v Berlíně, v New Yorku a v Singapuru. Takový je zájem o soutěž, jejíž vítězové mají kromě finanční odměny zaručenou smlouvu s koncertní agenturou i s nahrávací společností zvučných men. Z obého těží například vítěz z roku 2012 Federico Colli, kterého jsme následně slyšeli na Dvořákově Praze. A aby se na mezinárodní klavírní soutěž v Lícu během tříleté přestávky mezi jednotlivými ročníky nezapomínalo, zvolila si svého zvučného propagátora, neboli čestného ambasadora. A tím není nikdo jiný než čínská celebrita kláves Lang Lang. Dnešní pořad jsme otevřeli hudbou Ludwiga van Beethovena a jeho dílem jej i uzavřeme. Zazní třetí věta Rondo Vivace z jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Hraje orchestr de Paris pod taktovkou Christopha Eschenbacha a solového partu se zhostí Lang Lang.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.